0: dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Asian girl. 내 우주와 너만 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 별

0: Teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: slyšíte, volejte studio na 518-345-678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Děga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.

0: to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: pondělní ráno, Moravo, 5 minut a bude 5:30. A v ranní jízdě první letní, protože včera nám začalo astronomické léto a užili jsme si nejdelší den v roce, tak v tu první letní ranní jízdu roku 2026 nám budou dělat společnost třeba Olivia Dean, rozjede to Verona a nabídneme i kapelu Lucie se songem Amerika. Je pondělí 22. června, Morava má za sebou zatím nejteplejší víkend letošního roku a tropy rozhodně nekončí, alespoň to prozrazuje aktuální předpověď počasí, kterou vám už za chviličku v ranní jízdě rádi jich nabídneme. Před námi pondělí 22. června.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě rádia jich. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Rádio Jih. Počasí.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo. Dnes nás čeká převážně slunečný den s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se ale začne místy objevovat více oblačnosti. Odpoledne a večer pak hrozí lokální přehánky a bouřky, které mohou být i silnější. Teploty dnes vyšplhají na tropických 33 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji tropických 31 stupňů, takže nás čeká opravdu další horký letní den. Míříme i k aktuálním teplotám v Brně, Bulharech 20, v Žarošicích, Sokolnicích měříme 21 stupňů Celsia. A taky zamíříme 3 minutky před 5:30 za vámi na silnice.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Převrácený kamion i guma na silnici. Na Znojemsku na příjezdu do Tasovic od Načeratic se převrátil kamion. Na místě zasahují záchranné složky, silnice v tuto chvíli uzavřená a na dálnici D1 na 216. kilometru ve směru na Brno máme hlášenou pneumatiku v odbočovacím pruhu, taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: Už za chviličku míříme do kalendáře, podíváme se, kdo má 22. června svátek, podíváme se i na nějakou tu zajímavost. No a před 6 hodinou se ve vysílání ranní jízdy rádia Jih objeví skřeťák. Tak krásné ráno, Moravo, nezapomeňte do zbrusu nového pracovního týdne stoupit tou správnou, tedy pravou nohou. Ať se vám daří.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98

0: Ani v úvodu nového pracovního týdne nechybí pohled do kalendáře. Čas 5.38. Dobré ráno, Moravo, zraní z Vyrádej. Dnes, pondělí 22.6. je v kalendáři vepsáno jméno Pavla. Tak holky, všechno nejlepší vinčujeme zraní z Vyrádej. Pavla je velmi příjemným českým jménem, hodí se pro jemnou ženu. Nositelka jména Pavla může být drobná, přesto má mnoho prostoru i pro velké činy. Tak pevně věříme, že se nějaké velké činy podaří i dnes v úvodu nového pracovního týdne. Třeba Pavlám, jež žijí na Kyjovsku v počtu 223, gratulace po ránu míří na Veselskou, kde jich máme 166, stejně jako gratulace míří na Vyškovsko, kde máme 173 dnešních oslavenkyň. Za chvíličku kočky pro vás Lucie a Amerika. Ano, pondělní ranní hudební dáreček z ranní jízdy. Bron a Florian, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak hafanům a kočičkám také všechno nej. Pojďme vrknout nějakou tu zajímavost, pojďme se podívat i Lehoulince do historie. Přesně před 21 lety, 22. června roku 2005, rozhodla poslanecká sněmovna o zavedení bodového systému pro řidiče. Tak tímto zdravíme i za volanty. Pro mnohé motoristy to tehdy byla revoluční změna. Vedle pokud začaly přestupky ovlivňovat i takzvané bodové konto a za nasbírání 12 bodů hrozila ztráta řidičského oprávnění. Cílem bylo především zvýšit bezpečnost na silnicích a zaměřit se na řidiče, jež pravidla porušují opakovaně. Dnes, o více než 20 let později, už většina z nás bere bodový systém jako samozřejmost. No a teď jdeme až do první poloviny 19. století. 22. června roku 1832 získal americký vynálezce John Ireland Howe patent na první praktický stroj pro výrobu špendlíků. Možná to zní nenápadně, ale do té doby vyžadovala výroba jediného špendlíku až 18 různých úkonů. Howe stroj celý proces velmi výrazně urychlil a pomohl proměnit špendlík z poměrně drahé drobnosti v běžnou součást každodenního života. Bez této malé kovové pomůcky bychom si jen těžko představili šití, rejčovství nebo řadu domácích prací. Ale nemusíme si píchat špendlíkem do prstu, aby jsme si nemysleli, že jsme stále ještě ve snu. Prostě už je víkend fuč, před námi je nový pracovní týden, pondělí 22. června a právě v tento den mají svátek ženy se jménem Pavla, tak jim posíláme slibovaný hudební dárek. Tady je Lucie a song ze stejnojmenného filmu Amerika.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minutky po 6:45. Už za kolečku, ale taky Mikuláš Josef a jeho Ferrari, a nebo třeba taky Pink, zkrátka dobře. Další hity pro dobrou náladu a taky pro osvěžení v úvodu nového pracovního týdne. A když už je tady povíkendová ranní za první letní, protože jak jsme prozradili, včera nám nastartovalo astronomické léto, tak dámy a pánové, máme tady taky skřeťáka, který jak jinak než o létě bude hovořit. Je to tomu tak, ne? Nebo říkal jsi něco takového?
1: No, říkal jsem, samozřejmě. Já vám, přátelé, nevím, ty poslední dny, jestli je to venku reklama na zdechnutí s prominutím teda jako, nebo jestli to třeba nějaká, nevím, demoverze krematoria, nebo možná třeba taky příprava na peklo, že? No, rozhodně teplota se dnes bude pohybovat někde mezi píp, to se nedá, a píp, to je horko.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. 1, 2, 3.

0: Dobré pondělní ráno, Moravo. Po víkendu zpátky ranní jízda, ale hlavně první letní, protože včera nám začalo astronomické léto. A za chvíličku nám začne další hodinka pondělní ranní jízdy a v úvodu bude Luna s peckou Bailando. Přidají se tady Svět. Nebo Adam Ďurica. A v pondělí 22. června nabídne také Indros čerstvé jihomoravské zprávy, které vám krom jiného prozradí, že hasiči u Hodonína likvidovali požár lesa.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: Tě chladí, zimně hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Tvý cena www.radiojih.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: A dvě minutky po šesté hodině nabízíme slibované pondělní jihomoravské zprávy.
4: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
6: Hasiči u Hodonína likvidovali požár lesa a v brněnských Husovicích pokračuje rekonstrukce Vranovské ulice. Čtyři jednotky hasičů zasahovaly včera odpoledne u požáru lesa nedaleko Hodonína. Hořelo asi 200 metrů od silnice 1/55 v blízkosti hodonínské zoologické zahrady. Oheň zasáhl plochu přibližně 50x30 metrů a s jeho lokalizací pomohl dron, který rychle našel ohnisko požáru. Hasiči nasadili tři vodní proudy a dostali požár pod kontrolu během necelé hodiny. Po uhašení ještě dohašovali skrytá ohniska a místo kontrolovali termokamerou. Při události nevznikla žádná škoda. Podařilo se uchránit majetek v hodnotě asi 150 tisíc korun. V Husovicích pokračuje rekonstrukce Vranovské ulice, kde silničáři nahrazují původní žulové kostky novým asfaltovým povrchem. Podle radnice přinese změna pohodlnější jízdu řidičům i cyklistům a práce mají skončit v polovině července. Kvůli bezpečnosti vzniknou v ulici také zpomalovací prahy, které mají zabránit rychlé jízdě. Odstraněné kamenné kostky město uskladní pro možné využití v historických částech Brna.
5: Rádio Jih. Počasí.
0: Morava má za sebou zatím nejteplejší víkend letošního roku. Tropy rozhodně nekončí a vypadá to, že i dále budou padat teplotní rekordy. Dnes nás čeká převážně slunečný den s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se ale začne místy objevovat více oblačnosti. Odpoledne a večer pak hrozí lokální přehánky a bouřky, které mohou být i silnější. Teploty vyšplhají na tropických 33 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, na 31 stupňů ve Zlínském, na Vsetínsku maximálně kolem 27 stupňů Celsia. Tam to bude velmi příjemné. Před námi tedy další horký letní den. Pojďme se ještě podívat na aktuální teploty. Uherské Radiště Vlčanov 20, Nový Podvorov Vrbice 21 stupňů Celsia.
7: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
5: Rádio Jih. Doprava.
0: A míříme za vámi také na cesty. Dobré ráno za volanty. Opatrně v Brně na křižovatce ulic Opuštěná a Heršpická. Je tam porouchaný kamion. A na Brněnsku mezi Tišnovem a Kuřimi za Hradčany na silnici číslo 2, respektive na silnici 2. třídy číslo 385, havarovala dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
5: Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: No, rozpálený motosvátek s diváckým propadem, i tak by se dal nazvat letošní ročník MotoGP. Už za chvíličku mrkneme na ten hluboký propad v návštěvnosti MotoGP. Teď ale Luna a Bailando. Krásné pondělní ráno, Moravo.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut po 6. hodině v pondělní slunné ranní s dětady svým, co nevidět Avicii a nebo Ed Sheeran, a teď už míříme za vlastně uplynulým dalším ročníkem MotoGP v Brně. MotoGP se letos do Brna vrátila podruhé po 5leté pauze, ale na Masarykův okruh dorazilo bohužel výrazně méně fanoušků než loni. Během závodního víkendu přišlo přes 171 000 návštěvníků, což je zhruba o 50 tisíc méně než před rokem. Pořadatelé pokles přičítají hlavně netradičnímu červnovému termínu před letními prázdninami a také samozřejmě tropickým vedrům, která provázela celý víkend. Menší zájem zaznamenali i kempy a stánky s občerstvením v okolí okruhu. Radost naopak českým fandom udělal Filip Salač, který v kategorii Moto2 vybojoval krásné třetí místo. Tak blahopřejeme. No a dodejme, že Brno i Moravský kraj podpořili letošním roce pořádání MotoGP s hodně 35 miliony korun. Stát prostřednictvím Národní sportovní agentury poslal dalších 100 milionů. Přímá veřejná podpora tak dohromady činila zhruba 170 milionů, stejně jako loni. Podle studie Vysoké školy ekonomické v Praze loňská MotoGP přinesla do veřejných rozpočtů 310 milionů korun. Letos to bude zřejmě o něco méně, ale rozhodně obrovský motoristický zážitek. I když pohledy na sponzorování této věci jsou samozřejmě dva, jedni nechtějí, aby šlo tolik veřejných prachů na brněnský Masarykův okruh, druzí to podporují, ale tak to hold už v životě chodí. Zpátky k hitům pro dobrou náladu, za pár minut odalíme pondělní ranní téma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 21 minut po 6. hodině v pondělní ranní jízdě Bad Habits, Eda Sheerana. Za chvilečku Adam Ďurica, zatancuj si so mnou a my budeme velmi rádi, když se zapojíte v úvodu nového pracovního týdne do ranního tématu. A o čem, že to dneska bude? O teplotách, o úkrytech před nimi. Včera nám začalo astronomické léto, užili jsme si nejdelší den v roce, 16 hodin, 14 minut krásného světla. Dny se nám tedy pomalu, ale jistě začnou zkracovat. Doplňme, že meteorologické léto začalo už na počátku června, ale to astronomické včera. Morava má tak za sebou nejteplejší víkend letošního roku a tropy rozhodně končí a vypadá to, že ten další víkend by mohl být ještě teplejší, protože když se díváme na dlouhodobější předpověď počasí, tak vidíme teploty na příští víkend 37, klidněji 38 stupňů Celsia. Ano, všechno se ještě může změnit, ale vypadá to, že tropy zůstanou. A tak se v rámci dnešního ranního tématu ptáme, či společně s vámi budeme hledat nejlepší úkryt před vedrem. Napište nám to na Facebook Rádia Jich, posílejte tipy SMS-kou, WhatsApp zprávou na 606-703-889. Kam své tělo složit před tímto úporným vedrem, jež evidentně ani v tomto týdnu nepoleví. Díky moc za vaše tipy, velmi rádi je těsně před 7 hodinou pošleme do éteru ranní jízdy Rádia Jich, pošleme na celou jižní a jihovýchodní Moravu a vůbec pošleme do světa. Díky, že některým našim posluchačům poradíte, jak na to. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.

zpěvačka a herečka Jennifer Lopez, pondělní ranní jízdy, dobré ráno, Moravo, po půl sedmé, Snap. A Rhythm is a Dancer. V ranní jízdě rády je chvůvor nového pracovního týdne, taky Kaskáda. Nebo Sima. A spolu už za chvilečku uslyšíme další krátké pondělní jihomoravské zprávy za ten 22. června.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Co se tady děje?
2: To se chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Hezké pondělní ráno, Moravo. Máme minutku po půl sedmé.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Obce na Břeclavsku a Hodonínsku finišují s obnovou po tornádu. 5 let zbývá v Hruškách a Moravské Nové Vsi. Po 5 letech zbývá v Moravské Nové Vsi a v Hruškách dokončit už jen několik projektů zaměřených na zeleň a veřejná prostranství. V Hruškách se například chystá výsadba zeleně na hlavní ulici, obnova parčíku a stavba mola u rybníka v lesoparku. Otrokovice plánují získat do svého vlastnictví areál Sokolovny v centru města. Zastupitelé schválili jeho koupy za více než 20 milionů korun.
7: Počasí.
8: No a aktuální teploty jsou po ránu už vysoké. 22 stupňů hlásí Brno, 21 měří Blatnice pod Svatým Antonínkem, Kostice a Uherský ostrov.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: No bohužel teploty se nám na mnoha místech jižní a jihovýchodní Moravy ani v noci nedostaly pod 20 stupňů Celsia. Tím pádem má jižní Morava za sebou další tropickou noc. Tak zdravíme na rozpálené cesty řidiče a řidičky. Pozor, stále na Brněnsku mezi Tišnovem a Kuřimi za Hradčany. Jak už od nás víte, havarovala 2 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. Šťastnou pondělní cestu.
9: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.

Tak hluboký propad návštěvnosti MotoGP už jsme probrali, už jsme prozradili, že dorazilo bohužel o 50 tisíc fanoušků méně než loni. Důvodů hned několik, termíny, vysoké teploty a prý místy i oproti Evropě dražší lupeny. Ať tak nebo onak, závod MotoGP skončil, my se tam ještě jednou podíváme, protože prozradíme, že třeba policie musela řešit ztraceného chlapečka i krádež fotoaparátu.

0: 6 hodin a 40 minut v pondělní ranní jízdě Kaskáda. Co nevidět si má se songem Spolu. A teď, jak už jsme prozradili, míříme znovu do Brna. Brněnská velká cena MotoGP je za námi a odjezd 10 000 fanoušků naštěstí proběhl bez větších dopravních komplikací. Asi i díky tomu, že dorazilo, jak už jsme prozradili, o 50 000 fanoušků méně než loni. Přesto pořadatelé i záchranáři, kterým patří samozřejmě velké díky, měli plné ruce práce, hlavně kvůli tropickým teplotám. Za 3 dny ošetřili záchranáři na 160 lidí, nejčastěji kvůli právě kolapsům z horka, drobným zraněním nebo třeba také bodnutím hmyzem. Policisté řešili také několik kuriozních případů. Mimochodem našli ztraceného 8letého chlapečka z Německa, to dobře dopadlo, který se oddělil od tatínka, ale v neděli pomohli také ztracené školačce najít rodiče. Toto bylo všechno fajn, že se to všechno podařilo tak nějak dát zase dohromady, protože není nic horšího, než když rodič na takové akci ztratí dítě. No ale když jsme říkali, že řešili taky několik kuriozních případů, tak se zabývali třeba i sporem o fotoaparát mezi německými fanoušky. Helmut s Ingram se tam nějakým způsobem přihádali. Nakonec to prý nějak souviselo s údajnou zástavou za dluh. Jo? I toto museli řešit policisté v rámci MotoGP. Dobrou zprávou je, že za celý závodní víkend nebylo vážnějších bezpečnostních problémů ani konfliktů nebo nějakých opilých řidičů. Policie pouze znovu řešila porušení bezletové zóny, když jedna z návštěvnic přišla o dron, se kterým létala nad areálem okruhu. Tak ještě jednou všem velké díky za to, že to proběhlo v podstatě bez komplikací.
1: Sbor dobrovolných hasičů z Koronice vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se koná v pátek 26. června. Začátek akce je ve 20 hodin v přírodním areálu Lůky ve Skoronicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Sekec. Občerstvení zajištěno. Více informací na Facebooku SDH Skoronice. V rámci Modrého úterý vás zveme na koncert poprokové kapely Soul Fine do Podivína. Zazní hity Stinga, U2, Beatles i R.E.M. v podání kapely, jejímž frontmanem je zpěvák z anglického Liverpoolu Git Malone. Přijďte v úterý 23. června od 19.30 do amfiteátru Spolkového domu Podivín. Vstupenky zakoupíte na SMS ticket. Česká rocková legenda Mňága a Žďorp míří do slovenské Skalice. Čerství držitelé ceny Anděl 2025 za nejlepší skupinu roku zahrají v pátek 26. června v O Art Centru Skalica. Nenechte si to ujít. Vstupenky zakoupíte na o.artcentrum.sk nebo na místě. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: hezké slunné pondělní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. 11 minut před sedmou, Ava Max, za kolečku další z hitů pro dobrou náladu a teď k radnímu tématu. Konec veder je v nedohlednu a tak dneska společně s vámi hledáme nejlepší úkryt před vedrem. Poradíte našim posluchačům, kam před tím umorným vedrem se schovati?
1: Napsali Gy, horko úžeh, spálená záda, nemusíš tolik prožívat a ve stinném sklépku si užívat. Chládek, dobré vínko i krásné ženy a hned je člověk osvěžený. Doporučím vycházet až v hodině raní za svítání, doplnit zásoby a zpět hodit zpátečku, jen bacha, nepřeháněj, ať nejsi na sračku. Pěkný den všem Jižani a my Igimu děkujeme za skutku originální pondělní básnický počin.
0: Tak evidentně mu to sluníčko svědčí, co Marťa? My jsme byli včera v jeskyni, bylo to úplně super ochlazení, škoda jen, že to trvalo asi 40 minut.
1: Miláček Ivetky napsal, práce po práci, viny sklípek.
0: No a do ranního tématu se dneska v úvodu nového pracovního týdne zapojuje i Jarmila. U nás funguje bazén i s namočenou hlavou. Krásný den všem. Hledáme nejlepší úkryt před vedrem. Na následující víkend je hlášených až 37 stupňů Celsia a vedro bude, jak už jsme zmínili, po celý týden, tak hledáme díky vám, posluchačům ranní zdy Rádych, nejlepší úkryty právě před horkem. Psát je můžete dále na Facebook Rádych, posílat SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Tak za ty tipy moc děkujeme.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dermot Kennedy v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Po sedmé další osvěžující hity pro dobrou náladu na playlistu Jasper Forks. Taky Tři sestry. Nebo Lady Gaga doučí. Pět let po tornádu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku dokončují poslední opravy. O tom budou pondělní jihomoravské zprávy rádia Exatem 22. června. Nabídneme i aktuální předpověď počasí. Tropy nekončí, naopak konec veder v nedohlednu. A tak nezapomeňte na naši soutěž, která by vám s tím mohla pomoci.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nestasitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si!

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: www.klimastyle.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
4: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutu po 7. hodině. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Obce na Břeclavsku a Hodonínsku finišují s obnovou po tornádu, které se regionem prohnalo před 5 lety, a Otrokovice chtějí koupit areál Sokolovny. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku finišují s obnovou po tornádu. 5 let po něm zbývá v Hruškách a Moravské Nové Vsi dokončit už jen několik projektů zaměřených na zeleň a veřejná prostranství. V Hruškách se chystá výsadba zeleně na hlavní ulici, obnova parčíku a stavba mola u rybníka v lesoparku. Obec zároveň dokončuje amfiteátr a v posledních letech postavila také novou hasičskou zbrojnici či fotovoltaické elektrárny na obecních budovách. V Moravské Nové Vsi plánují obnovu náměstí a Sokolského hřiště, kam se vrátí desítky stromů zničených po zásahu živlu. Obě obce tak míří k úplnému dokončení obnovy po ničivém tornádu z června roku 2021. V Mikulčicích, Lužicích i Hodoníně už jsou opravené domy i většina obecního majetku a pokračuje hlavně výsadba nové zeleně. Města a obce zároveň využili obnovu k realizaci dalších projektů, například lesoparků, parků nebo nových veřejných budov. Otrokovice plánují získat do svého vlastnictví areál Sokolovny v centru města. Zastupitelé schválili jeho koupi za více než 20 milionů korun, přičemž cena vychází ze znaleckého posudku. Areál o rozloze zhruba 5000 metrů čtverečních považuje radnice za důležitý prostor pro sport, volnočasové aktivity i komunitní život. Podle vedení města koupě umožní rozhodovat o budoucím využití této významné lokality.
5: Rádio Jih, počasí.
4: Šňůra tropických teplot pokračuje. V úvodu nového pracovního týdne nás dnes čeká převážně slunečný den s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se ale může místy začít objevovat více oblačnosti. Odpoledne a večer pak hrozí lokální přehánky a bouřky, které mohou být i silnější. Teploty dnes vyšplají na tropických 33 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, ve Zlínském maximálně 31 a třeba na Vsetínsku okolo 27 stupňů Celsia. Míříme k ranním teplotám. V Hodoníně rtuč teploměru ukazuje na 22 stupňů, o stupínek více, tedy 23, máte poráno v Čejči, Lanžotě a Jalubí.
7: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
5: Rádio Jih, doprava.
4: A frčíme taky na pondělní rozpálené cesty na Vyškovsku mezi Rousinovem a Slavkovem u Brna. U sjezdu z D1 došlo ke srážce dodávky s cyklistou, počítejte s omezením, zdržení nárazové. V Brně ve Vídeňské ulici u Lidlu je mezen provoz kvůli havárii vodovodního potrubí. Taky tady počítejte se zdržením a na dálnici D2 na 34. kilometru ve směru od Břeclavy na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto. Šťastnou pondělní cestu.
5: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
4: Je pondělí 22. června, svátek má Pavla, všechno nejvíce k jménu už za chviličku, stejně jako nabídneme i nějakou tu zajímavost, jež se váže k dnešnímu dnu. Teď ale na startu další hodinky pondělní ranní jízdy Jasper Ford.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: Dnešní den Pavla. Na Hodonínsku máme 213 žen s tímto jménem, na Břeclavsku 160, gratulace míří na Brněnskou, kde máme 1416 žen s tímto nádherným jménem a míříme ještě třeba na Uherskou Radišskou, kde je 378. I tam pofrčí Tři sestry a Mexiko, co by pondělní ranní hudební dáreček. Pavla je velmi příjemným českým jménem, hodí se pro jemnou ženu. Nositelka jména Pavla může být drobná, přesto má mnoho prostoru i pro velké činy. Tak možná, že se nějaké podaří v úvodu nového pracovního týdne. Rozhodně držíme pěsti. Bron a Florian, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři. Tak v úvodu nového pracovního týdne i kočička má hafanů všechno nej. Přesně před 21 lety, 22. června roku 2005, rozhodla poslanecká sněmovna o zavedení bodového systému pro řidiče. A tímto zdravíme za volanty. Pro mnohé motoristy to tehdy byla revoluční změna. Vedle pokud začaly přestupky ovlivňovat i takzvané bodové i takzvané bodové konto a za nazbírání 12 bodů hrozila ztráta řidičského oprávnění a nemálo řidičů a řidiček si to bohužel už vyzkoušelo, jaké to je se takzvaně vybudovat. Cílem samozřejmě především zvýšit bezpečnost na silnicích a zaměřit se na řidiče, kteří pravidla porušují opakovaně. Dnes o více než 20 let později už většina z nás bere bodový systém jako samozřejmost. No a teď jdeme až do první poloviny 19. století. 22. června roku 1832 získal americký vynálezce John Ireland Howe patent na první praktický stroj pro výrobu špendlíků. Možná to zní nenápadně, ale do té doby vyžadovala výroba jediného špendlíku až 18 různých úkonů. Howe stroj celý proces výrazně urychlil a pomohl proměnit špendlík z poměrně drahé drobnosti v běžnou součást každodenního života. Bez této malé kovové pomůcky bychom si jen těžko představili šití, vůbec krejšovství nebo řadu domácích prací. Zpátky ale Pavla Miš mají svátek v pondělí 22.6. zraní zde hudební dárek, tady jsou Tři sestry a Mexiko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Chapanin, Barva Sevino, partička Train, za chviličku Lady Gaga, Doučí. Pašovalo se, pašuje se a pašovat se bude. Ale v pondělí 22. června se podíváme na jednoho frajera u vozovka, který pašoval. Co, kolego?
1: No, ten pašoval jedovaté štíry. Velký to démon, jako to nevymyslíte, dopravdy je policie v Kapském městě zadržela tohoto picmocha, který se snažil přes letiště propašovat dokonce 150 živých jedovatých štírů. Jihoafrická policie objevila tento neobvyklý kontraband při kontrole zavazadla 28-letého cestujícího, konkrétně na mezinárodním letišti v Kapském městě. Muž měl ve svém kufru ukrytých zmíněných 150 živých jedovatých štírů. Představte si to, to je neskutečné numero 150. Každý z nich byl prý uložen samostatně v malém plastovém sáčku mezi oblečením. Policisté zasáhli na základě předem získaných informací a měli k dispozici jméno i popis podezřelého, takže nebyl to žádný takový náhodný výběr, ale moc dobře věděli, na koho ukázat a šli najisto. Muž posléze skončil ve vazbě, čili obvinění z nelegálního obchodování se zvířaty. Zabavení štíři byly převezeni do zabezpečeného zařízení, kde o ně nyní pečují odborníci. Úřady zatím nevyčíslili jejich hodnotu na černém trhu. Ochránci zvířat nicméně ocenili velmi rychlý zásah, který zabránil prý dalšímu nelegálnímu obchodu. Jihoafrická republika totiž patří mezi země s mimořádně bohatou přírodou a právě proto je velmi častým cílem pašeráků volně žijících živočichů. No ale nemyslete si, jako malý trest ho nečeká. Podle všeho může být muž odsouzen až na 25 let do vězení, takže není to žádné, že by si šel na rok, na dva nebo něco, tady mu hrozí dopravdy hodně, je to tam velmi, velmi přísně trestáno. A možná proto právě ti štíři na tom černém trhu pak mají tak obrovskou cenu, protože jako dostat to odtud není vůbec žádná prča. Takže teď ho čeká možná až 25 let klátku a asi bez štíru. No.
0: Mně napadl jeden vtip, co kdysi dávno říkal skřeťák v ranní jízdě, jak ten celník zastaví na hranicích toho chlapa na kole, na tom jízdním kole, který za sebou veze velkou fůru slámy, a tak celníky prohledává vidlama, všechno přehrabuje, ale nic nenajde. Tak je, člověče, ale já vím, že něco pašuješ, ale je těť. No a situace se opakuje každý den po celý týden, až jednou celník říká: podívej se, já vím, že jsi pašerák. Slibuju, že tě nezavřu, ani ti nevezmu nic, jenom když mi řekneš, co vlastně celou dobu pašuješ. A ten chlap říká: no přece kola. Jedno kolo na druhým, a prostě dá si tam balík slámy, a ten se nějak se samozřejmě zaměřoval jen na ten balík slámy. Zpátky k hitům pro dobrou náladu, za chvilečku v ranní jízdě Lady Gaga, Doučí.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: krásné letní ráno, je pondělí 22. června, posloucháte ranní jízdu a hity pro dobrou náladu i osvěžení. Populo jsme, třeba divoký byla plakala. Taky The Boss Hoss. Nebo September. A v úvodu nového pracovního týdne už za chvíličku dodáme taky krátké jihomoravské zprávy.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vstoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
7: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
8: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportal.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Hezké pondělní ráno, Moravo, máme minutu po půl osmé.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: 4 jednotky hasičů zasahovaly včera odpoledne u požáru lesa nedaleko Hodonína. Hořelo asi 200 metrů od silnice 1/55 v blízkosti hodonínské zoologické zahrady. Oheň zasáhl plochu přibližně 50x30 metrů. Asi ho lokalizací pomohl dron, který rychle našel ohnisko požáru. V brněnských Husovicích pokračuje rekonstrukce Vranovské ulice, kde silničáři nahrazují původní žulové kostky novým asfaltovým povrchem. Podle radnice přinese změna pohodlnější jízdu řidičům i cyklistům a práce skončí v polovině července.
11: Počasí.
12: Aktuálně měříme v Břeclavi 23 stupňů, tu samou teplotu máte také na teploměrech v Louce, v Rakvicích a v Otrokovicích.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Zdravíme na cesty ve Zlíně na Havličkově nábřeží u odbočky k mostu přes Dřevnici směrem do centra. Havarovala dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu a se zdržením. A na dálnici D1 na 170. kilometru směrem od Brna na Prahu zasahuje do pravého pruhu nepojízdné nákladní auto. Taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou rádia.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
10: Tak nezapomínejme doplňovat pitný režim a pojďme dát další osvěžující hity pro dobrou náladu.

0: hezké pondělní ráno, zraní z The Boss Host, co nevidět September a pecka Cry For You. 7:39, možná si mnozí z vás při cestě do práce v tom pekelném horku taky řekli, to by se dneska spíš hodil nějaký ten dovolenkový den, nebo vůbec minimálně týden. A tak se dovoleným budeme na chviličku v ranní jízdě rádia věnovat, protože přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem. Alespoň to uvedl Český statistický úřad a nejraději Češi vyrážejí do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Dlouhá cesta je ale samozřejmě pro řidiče náročná. Dle Tomáše Neřelda z Besipu by měli na cestu vyrazit od počatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je také mít sebou samozřejmě v autě dostatek jídla a vody v případě nějakých kolon. To jsou takové ty věci, které se opakují, či rady rok co rok, přesto ale bohužel rok co rok Besip zaznamenává, že někteří to podcení. Co je taky vele důležité, jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu, přes polovinu Čechů se letos chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Takže ne všichni někam poletí, ne všichni zůstanou doma. Až polovina Čechů, respektive přes polovinu Čechů, se letos chystá vydat na letní dovolenou autem anebo karavanem. Tak vám moc přejeme, abyste si to užili. Ty docela dost často cestuješ, ať už letadlem nebo autem. Když se právě chystáš autem, co nepodceňovat?
1: Tak musíš být odpočatý, že? Samozřejmě.
0: Ano, to je tak to, jak říkáš, že to je to zásadní. Nekecá,
1: jako, no. Já se snažím vždycky doopravdy jako ten den už. Já teda nevím, jak to mají ostatní. Já mám problém jako usnout přes den. Já neusnu v podstatě nikdy. Ale tak člověk jako doopravdy ten den od rána nic nedělá, jenom se soustředí na to, aby si tak nějak odpočal, povaluješ se a tak dále.
0: Ale kolikrát horší, než kdyby si něco dělal.
1: No, my vyjíždíme po většinu jako v 11 večer, takže jako do té 11 je to docela náročné vydržet.
0: Takže cestovat v noci?
1: Cestovat v noci, a mě to teda vyhovuje, rozhodně ne přes den, jako když jsou ta největší vedra, a samozřejmě je lepší doprava. A pak samozřejmě byly ještě ty správné dny, že jako ono cestování na dovolenou tady po Evropě zpátka na sobotu, to je dopravdy cesta do pekel, takže musíte zvolit i nějaké ty lepší dny. No.
0: Ale kolikrát třeba i v týdnu, když v Německu začnou prázdniny, že v půlce července nebo tak, tam mývají. No ale co zastávky? Pravidelně dáváš si krom...
1: No tak každé...
0: Kafe nepiješ, takže zastavíš maximálně kvůli čůrání, ne?
1: Nepiju ani energiťáky a tím pádem, když si je použiju právě na tu cestu, jako když jedeme na dovolenou, tak na mě fantasticky fungují.
0: Jako, přes rok nepoužíváš?
1: Vůbec.
0: Není to placebo, jo?
1: Ne, já vypiju dva energetiáky ročně, vždycky cesta tam a zpět na dovolenou. Aha. A tím, že to nepiju přes rok, jak, tak jak to někteří mají jako na žízeň a na dobrou chuť, to by mě v životě nenapadlo, tak to na mě samozřejmě parádně funguje, protože jak nejsem zvyklý jak na tu kávu, tak na ten kofein, tak mě to nastřelí, takže bez problému. Já vůbec nemám problém jako jet tu cestu jako bez nějakého usínání a bez nějakých odpočinků a tak dále.
0: Zaklepáváme,
1: že člověk to tak nějak ještě jako dává, takže to je taky jako velmi důležité ty přestávky, zhruba každé 3 hodiny jako se snažím, no.
0: Takže vám všem, kteří se až jich nebude málo, jak jsme říkali, přes polovinu Čechů se letos
1: je nás hodně.
0: Chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem, tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu tam i zpět.
2: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Včera nám odstartovalo astronomické léto. A navíc Morava má za sebou zatím nejteplejší víkend letošního roku, ale vypadá to, že další víkend to všechno pokoří. A tak jsme se rozhodli v dnešním ranním tématu hledat nejlepší úkryt před vedrem. Tak co poradíte dalším posluchačům ranní jízdy rádia jich?
1: Napsal Pepin, vinný sklep, tady je to jasné, stručné, jednoduché.
0: To šel zas, buď tam zas na suchu, že? A jde to tam vydržet tolik dnů? No to je otázka, co Jura? No tady je to podobné. 2 metry pod zem, vykopat si tam tunel nebo místnost a vylézt až v říjnu.
1: Napsala je Marcela, ta napsala, my jsme ten úkryt našli, přidává foto s vlaječkou Řecka, takže někde jsou na dovolené v Řecku a užívají samozřejmě taky veder, ale u toho moře a na té dovolené, tam to člověk chce, že tam jako je to kýžené a dobré, takže doopravdy posíláme pozdravy, hlavně ať se dovolená vydat.
0: No tak ta fotka z té pláže.
1: Hej, pecka.
0: To je něco fantastického, když to člověk vidí v úvodu nového pracovního týdne. Marcelo, děkujeme a Wendy se přidává taky přes Facebook Radio, píše krásné ráno, přeju ideálně se odstěhovat někam na sever. Wendy, ano, jistě jsou ještě severské státy, kde to počasí je lepší, ale když se podíváme Bars, kde už taky není sever, co býval.
1: No to asi ne, no, jako mám pocit, že ani tam už to nemusí být žádná výhra, ale ano, budíš o nějakých pár stupňů tam určitě bude méně.
0: Ptali jsme se na nejlepší úkryt před vedrem, Wendy ho napsala. Děkujeme, hledáme dál nejlepší úkryt před vedrem. Máte nějaký zajímavý tip? Dejte vědět přes Facebook rádi, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: středňáky jsme vám nabídli v pondělní ranní jízdě. Po 8. hodině v úvodu nového pracovního týdne Katy Perry. Ale třeba taky Ray Dalton. Stejně jako zakázané uvolnění. Naši přiblížení, Slavíček a Pokáč nás čeká. Je pondělí 22. června, po 8. hodině, hity pro dobrou náladu a třeba taky soutěž, dejte si pozor na jazyk. Dneska máme pro vás ve hře další vstupenky, tentokrát na Ferby Fest. No a Indros nabídne už za chviličku čerstvé jihomoravské zprávy. V brněnských Husovicích pokračuje rekonstrukce Vranovské ulice.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, zimně hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
2: Připravit? Pozor! Start! Sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu Vinařská 50kafest.cz.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Krušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Vše, co potřebuji, je za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A z aplikaci Lidl Plus jen za 29,90 a Radegast 12 kary ze Hoska v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Krásné letní ráno je 8. Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Hasiči u Hodonína likvidovali požár lesa a v brněnských Husovicích pokračuje rekonstrukce Vranovské ulice. 4 jednotky hasičů zasahovaly včera odpoledne u požáru lesa nedaleko Hodonína. Hořelo asi 200 metrů od silnice 1/55 v blízkosti hodonínské zoologické zahrady. Oheň zasáhl plochu přibližně 50x30 metrů. Asi ho lokalizací pomohl dron, který rychle našel ohnisko požáru. Hasiči nasadili 3 vodní proudy a dostali požár pod kontrolu během necelé hodiny. Po uhašení ještě dohašovali skrytá ohniska a místo kontrolovali termokamerou. Při události nevznikla žádná škoda a podařilo se uchránit majetek v hodnotě asi 150 000 korun. brněnských Husovicích pokračuje rekonstrukce Vranovské ulice, kde silničáři nahrazují původní žulové kostky novým asfaltovým povrchem. Podle radnice přinese změna pohodlnější jízdu řidičům i cyklistům a práce mají skončit v polovině července. Kvůli bezpečnosti vzniknou v ulici také zpomalovací prahy, které mají zabránit rychlé jízdě. Odstraněné kamenné kostky město uskladní pro možné využití v historických částech Brna.
0: Počasí. Před námi převážně slunečný den s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se ale může místy objevovat více oblačnosti. Odpoledne a večer pak hrozí lokální přehánky a bouřky, které mohou být i silnější. Teploty vyšplhají na dalších tropických 33 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, maximálně na tropických 31 stupňů ve Zlínském, na Vsetínsku výjimečně kolem 27 stupňů Celsia. Míříme k ranním teplotám ve Zlíně 24, letních 25 máme po ráno ve Starém Podvorově, Tvrdonicích i újezdu u Brna.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Rádio Jih. Doprava. Zdravíme do vašich plechových miláčků. Opatrně na příjezdu do Brna. Na kruhovém objezdu v Popůvkách směr Modrosic havarovalo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením provozu. Zatím také s kratší kolonou. V Brně v ulici Černopolní a křižení s ulicí Trávníky se srazila dvě osobní auta. Místo je tady průjezdné s opatrností. Na trase z Pohořelic na Znojmo u Lechovic havarovalo osobní auto, skončilo po nehodě v příkopu. Během vyprošťování také počítejte s omezením. A připomínáme, na trase z Uherského Brodu na Starý Hrozenkov u odbočky na Bzovou leží na vozovce sražená srna. Taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou rádia.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Rozpálený motosvátek bohužel s diváckým propadem. Mrkneme na MotoGP.

0: je Furtado, Say It Right, 10 minut po 8, pondělní ranní jízdě, dobré ráno Moravo, za chviličku Ray Deltona nebo Slavíček s Pokáčem, teď už tomu rozpálenému motosvátku, bohužel s diváckým propadem, hluboký propad v návštěvnosti MotoGP, dorazilo 50 tisíc fandů méně než loni. MotoGP se letos do Brna vrátila po druhé po 5leté pauze, ale na Masarykův okruh dorazilo výrazně méně fanoušků než loni. Během závodního víkendu přišlo 171 tisíc návštěvníků, což je o zhruba, jak už jsme říkali, 50 tisíc méně než před rokem. Pořadatelé pokles přičítají hlavně netradičnímu červnovému termínu před letními prázdninami a také tropickým vedrům, která provázela celý víkend. Menší zájem zaznamenali i kempy a stánky s občerstvením v okolí okruhu. Radost naopak českým fandům udělal Filip Sáč, který v kategorii Moto 2 vybojoval třetí místo. Tak ještě jednou blahopřejeme.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Slavíček Pokáč, zákaz přiblížení. No a v podstatě ne, že zákaz, ale zdražení chystají zase v Benátkách. Nový starosta, nová pravidla.
1: No ale jako tentokrát už je to opravdu nějaká ta sumička. Benátky chtějí výrazně zdražit vstup pro jednodenní turisty. Už jsme to probírali tady asi 2 roky zpět, že zavádí to vstupné. Říkali jsme, že nějaká ta 100, 200, že asi ty lidi moc neodradí. A když už tam prostě chceš jedno, tak tam pojedeš. Ale pokud se chystáte na dovolenou do Benátek docela brzo, tak si možná již také velmi docela brzo za jednodenní návštěvu výrazně připlatíte. Nový starosta Simone Venturini navrhuje zvýšit turistický vstupní poplatek už rovnou na 50 eur, tedy na zhruba 1200 korun jenom za to, že byste do těch Benátek prostě vešli.
0: To bylo dřív za ubytování.
1: To není,
0: zima,
1: to není vstup, ano, přesně, jak to není vstup na nějakou památku nebo něco. To je prostě na to jenom, že prostě dojedete do Itálie, řeknete si, mrknu se dneska do Benátek a zaplatíte za to 1200. Město zavedlo vstupné, jak už jsem říkal, v roce 2024 jako první turisticky vyhledávaná destinace na světě. Poplatek nyní platí návštěvníci, kteří se ve městě neubytují. Leto se vybírá během 60 nejvytíženějších dnů. V roce dosavadní částka 5 euro ale příliv turistů výrazně nesnížila. Právě proto nový starosta do toho chce asi výrazněji dupat. Těch 5 eček je to, co jsme říkali s Lukinem, že to asi není nic moc, co by odradilo. Já neříkám, že 12 zrovna odradí, ale už to není doopravdy jako málo. Jo, už je to jakási suma.
0: Jedeš s rodinkou prostě tak.
1: Jedeš s rodinkou, tak si vemte, že doopravdy tam budete jako 3, no tak to už máte 3600 korun jako jenom za to, že do těch Benátek vlezete, jo. Teď si k tomu vemte hotel nebo nějaké to ubytko. Výše poplatku by se nově mohla měnit prý podle toho, jak moc bude město v daný den zaplněné. Peníze z vybraného vstupného chce radnice využít na provoz městských služeb a údržbu historického města na vodě, blabla, to je vlastně podobné blabla, jako když zaváděli v roce 2024 o něch 5 éček. Teď tedy 10x tolik, uvidíme, jestli to projde, neprojde, co na to turisté a tak dále, ale už doopravdy, kdyby to náhodou prošlo, tak si vemte, že doopravdy nejste rodina s jedním dítětem, ale třeba se 2, 3, může vás být i 5, troufnu si tvrdit. No tak to už máte nějakých 6000 korun za to, že byste se jako podívali.
0: A neukazuj, že umíš počítat, prostě čím víc lidí, tím víc peněz, to je jasné, no. Další porce nadprůměrných teploty tady, tak si pojďme na další osvěžující hit pro dobrou náladu. V pondělí 22. června nás čeká Tina Turner.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer, již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké letní ráno, Moravo, je pondělí 22. června, po půl deváté další zítu pro dobrou náladu. Tones and I a Dance Monkey. Na playlistu Kygo. A osvěží Xindly. No a po víkendové pauze zpátky čerstvé jihomoravské zprávy. To kratší verzi nabídne Indros už za okamžik. Podíváme se na ranní moravské teploty i cesty a nabídeme soutěž Dejte si pozor na jazyk. Dnes ve hře Lupeny na Ferby Fest.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze Hoska v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Uvažujete o nových garážových vratech? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Garážová vrata zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Se zárukou až 10 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
5: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
7: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Pozor, velká slevová akce tedy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy míří nápady.
13: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, je půl deváté.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Obce na Břeclavsku a Hodonínsku finišují s obnovou po tornádu. 5 let po této události zbývá v Hruškách a Moravské Nové Vsi například dokončit už jen několik projektů zaměřených na zeleně veřejná prostranství. V Hruškách se například chystá výsadba zeleně na hlavní ulici, obnova parčíku a stavba mola u rybníka v lesoparku. Otrokovice plánují získat do svého vlastnictví areál Sokolovny v centru města. Zastupitelé schválili jeho koupi za více než 20 milionů korun.
1: Rádio Jih. počasí.
14: Momentálně měříme ve Zlíně 23 stupňů, 25 už hlásí Domanín, Tvrdonice a Moutnice.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na D50 Vojce na 21. kilometru směrem na Brno dejte pozor na porouchané osobní auto. Připomínáme, v Brně v ulici Černopolní, v ulici Trávníky se srazila dvě osobní auta. Místo s opatrností průjezdné a pozor stále na příjezdu do Brna. Na kruhovém objezdu v Popůvkách směrem od Rosic havarovalo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením provozu. Šťastnou pondělní cestu.

0: Hezké pondělní ráno, Moravo, čas 8.38, toto byla Aráša, Rebeka, Temptation, za chviličko Kygo. A teď k té slibované soutěži.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Sice je teprve pondělí, ale my už pro vás máme program na víkend, protože hrajeme o dva lupeny na Ferby Fest, jež se uskuteční 27. června, tedy tuto sobotu ve Velkých Bílovicích, a kde vystoupí Harley, Alkehol, Tubatanka, Zoči Voči, Civilní obrana a další. Tak 5184567, teď jsme aktivovali telefonní linku k nám sem do studia, ptáme se, koupak tam máme, dobré ráno. Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se, Tomáš.
0: Nazdar, Tome, odkud voláš?
2: Třetina volám.
0: Tak prosím tě, o co dneska hrajeme, slyšel jsi?
2: Tak slyšel, hrajeme o vstupenky, o lichči.
0: No a kam?
2: No, na to.
0: Ano.
2: Na festivaleček.
0: Na Ferby Fest, přesně tak, pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Jsou mi jasná.
0: Tak ti držíme pěsti, jdeme na to. Máš v sobotu čas vyrazit na Ferby Fest?
2: Sobotu mám čas vyrazit na Fesibest, ano.
0: Tak si to zkus znova a použij prosím tě slovíčka, a bylo tam ano navíc, a bylo tam navíc ano, ajdejdejdej, tak snad příští měj se hezky, ahoj. No, tak už jsme chtěli, aby nám odpověděl s jinými slovy, ale nakonec přece jenom jsme slyšeli v závěru ano. Tak ano, dneska to nevyšlo, slyšeli jsme ano. A ano a se v naší soutěži používat, co nesmí. Tak příště.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: po 8:45, pondělní ranní jízdě Bon Jovi, My Life, už za chvíličku Xindl X a v blbým věku. Už jsme to prozradili, včera nám začalo astronomické léto, užili jsme si tedy nejdelší den v roce, teď se začnou dny pomalu, ale jistě zkracovat. Co ale nezačne se ochlazovat, i nadále nás čekají tropické teploty a tak jsme se rozhodli v úvodu nového pracovního týdne v ranním tématu poptati se na nějaké zaručené úkryty před vedrem.
1: Napsal Iggy, horko úžek, spálená záda, nemusíš tolik prožívat a ve stínem sklépku si užívat. Chládek, dobré vínko i krásné ženy a hned je člověk osvěžený. Doporučím vycházet až v hodině raní za svítání, doplnit zásoby a zpět hodit zpátečku, jen bacha, nepřeháněj, ať nejsi na sračku. Pěkný den všem jižani a Iggy mu samozřejmě přejeme za tento básnický počin. Teda děkujeme, nepřejeme, děkujeme mu za to.
0: No, podívej se, jak říká Bouš, nečteš a nevíš, slunko je svině. A pak jak se to píše, Iggy, co? Zdenka, jsem doma v kuchyni. Máme tady příjemný chládek. No to, Zdeničko, možná vám mnozí závidí.
1: No to určitě. Martina napsala, my včera byli v jeskyni, bylo to super ochlazení. Škoda jen, že to trvalo asi 40 minut.
0: Mnohem déle můžete podle Pepina vydržet ve vinném sklepě. No, Joško, toť otázka samozřejmě, že?
1: Toť otázka,
0: se tam může zhrubat jak klokán hned.
1: No
0: a hlavně, pravda, že tam je příjemně než nahoře.
1: Hlavně, když se tam zhrubeš jak klokán, tak jak říká náš posluchač Marty, tak posledně, když by člověk vyšel do toho vedra ven, tak to nemusí být pro zdraví taky
0: no,
1: úplně ideální.
0: Fáska,
1: musíte dávat pozor.
0: To už tam musíš zůstat do druhého dne do rána, kdy ty teploty jsou třeba, tak jak dneska v noci jsme tady měli nebo nad ránem mít 20 stupňů Celsia, měli jsme tady tropickou noc, aby to zase nebyl až takový šok. Ale přece jenom my v tomto případě dokážeme poradit a pomoci. Vyhrát totiž s Rádiem X můžete parádní klimatizaci do vašeho bytu či domu. Podrobnosti nalezete na našem webu www.radioj.cz.
2: Rádio X. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

ve finále Calvin Harris. Po 9. hodině na rádiu X Splash. Shakira. Nebo Emily. Otrokovice chtějí koupit areál Sokolovny. Jedno z témat pondělních jihomoravských zpráv rádia. A my připomínáme, že na rádiu hrajeme

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Kristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si

0: nebo mrtněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
2: Ahoj, zdraví vás Arlej a zveme vás na Ferby Fest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Mílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, Zoči Voči, Civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferby Festu.
3: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
5: Hezké pondělí přejeme, z jeho je 9 hodin. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Obce na Břeclavsku a Hodonínsku finišují s obnovou po tornádu, které se regionem prohnalo před 5 lety a Otrokovice chtějí koupit areál Sokolovny. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku finišují s obnovou po tornádu. 5 let po něm zbývá v Hruškách a Moravské Nové Vsi dokončit už jen několik projektů zaměřených na zeleň a veřejná prostranství. V Hruškách se chystá výsadba zeleně na hlavní ulici, obnova parčíku a stavba mola u rybníka v lesoparku. Obec zároveň dokončuje amfiteátr a v posledních letech postavila také novou hasičskou zbrojnici či fotovoltaické elektrárny na obecních budovách. V Moravské Nové Vsi plánují obnovu náměstí a Sokolského hřiště, kam se vrátí desítky stromů zničených po zásahu živlu. Obě obce tak míří úplnému dokončení obnovy po ničivém tornádu z června 2021. V Mikulčicích, Lužicích i Hodoníně už jsou opravené domy i většina obecního majetku a pokračuje hlavně výsadba nové zeleně. Města a obce zároveň využili obnovu k realizaci dalších projektů, například lesoparků, parků nebo nových veřejných budov. Otrokovice plánují získat do svého vlastnictví areál Sokolovny v centru města. Zastupitelé schválili jeho koupi za více než 20 milionů korun, přičemž cena vychází ze znaleckého posudku. Areál o rozloze zhruba 5000 metrů čtverečních považuje radnice za důležitý prostor pro sport, volnočasové aktivity i komunitní život. Podle vedení města koupě umožní rozhodovat o budoucím využití této významné lokality.
6: Rádio Jih, počasí.
5: Před námi další letní den a ten bude pěkně se sluníčkem. Podle meteorologů s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se ale může místy objevovat více oblačnosti. Odpoledne a večer pak hrozí lokálně přehánky a bouřky, které mohou být i silnější. Teploty vyšplhají na tropických 33 stupňů Celsia v Jihomoravském, na tropických 31 stupňů Celsia ve Zlínském kraji, ale na Vsetínsku výjimečně v uvozovkách jen kolem 27 stupňů Celsia. Letní teploty aktuálně. Radiov měří 25 po 26 stupních Celsia. Máme v Uherském Hradišti, Sedleci u Mikulova i v Dolním Němčí.
8: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
6: Rádio Jih.
9: doprava.
5: A znovu taky na rozpálené cesty v Kunovicích na třídě Vítězství u odbočky na silnici 50 havarovala dvě osobní auta, počítejte s omezením. A na dálnici jde jedna na 203. kilometru směrem od Vyškova na Brno. U Kranice probíhá údržba zeleně, taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu z Rádia Jích.

0: vám, včera začalo astronomické léto a tak letně naladěná dorazila do vysílání Verča. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Doufám, že jsi včera užila nejdelší den v roce.
1: Úplně
0: 16 hodin 14 minut svitu. Teď už se pomalu a jistě dny začnou krátit. No, ale dny se na jedné straně začnou krátit, ale nevidíme zatím, že by se krátily ty teploty, respektive nevidíme to světlo na konci tunelu.
1: No.
0: Teď jsme se o tom bavili, až do neděle tam vidíme nějakých 36, 37 stupňů Celsia na mojem telefonku, na tom tvojem dokonce až do středy.
1: No.
0: Není to předpověď,
1: no,
0: je to výhled pochopitelně, takže musíme to brát s rezervou, ale vzhledem k tomu, co jsme zažili a co budeme zažívat, je to docela mazec. No a teď zásadní otázka, co se rozpustí dřív než polárkový dort v těchto teplotách. Taky něco sladkého na jídlo. Na chuť. Ano, říkáš to správně. Čokoláda. Máš ráda čokoládu?
1: Mám.
0: No a za chviličku o ní bude. Choď, přátelé. Mám takový pocit, že nám je velmi brzy začnou předepisovat i lékaři.
1: Je, to by bylo dobré.
0: To by bylo. My jsme se neunesli.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: to, dámy a pánové, vypadá, že vědci objevili svatý grál. A jak jsem říkal, za chviličku si dáme chuť. Respektive uděláme chuť na čokoládičku. No protože teď, když ji koupíme, tak ho musíme hned konzumovat. To než dovezeš dom, prostě tak z toho máš takovou čokoládovou polévku v podstatě.
1: Nutelku. No.
0: Hořká čokoláda zpomaluje biologické stárnutí. Takový je výsledek výzkumu vědců z Británie a Německa. Několik let zkoumali asi 2000 lidí, kteří hořkou čokoládu a kakao konzumovali pravidelně. Zjistili, že se u nich zpomalilo stárnutí buněk a zlepšil se jejich zdravotní stav. No, když tady čtu, že se zpomalilo stárnutí buněk, že ty to konzumuješ od rána do večera, tu hořkou čokoládu. No, vedle toho, že je hořká čokoláda chutnou laskominou, může tak trochu zakonzervovat i náš věk. Za vším je podle výzkumu látka zvaná teobromin, tak kromě zpomalení stárnutí způsobuje i pocity štěstí.
1: Víš co?
0: Já si myslím, promiň, že pocit štěstí je už, když to kupuješ, aniž bys ten teobromin jako koštovala. A už jenom tam představ, když to bereš z toho regálu a už vidíš, jak to budeš jíst, jako jo, tak už se to zalívá pocitem štěstí.
1: A jako zase ne všichni mají rádi hořkou čokoládu.
0: No to je samozřejmě jasné. Je mi jich líto. I mě, já taky nežeru, prominutím, ale ne. Vedle toho má celou řadu pozitivních účinků, ta hořká čokoláda na lidské tělo rozšiřuje cévy, stimuluje srdeční činnost, uvolňuje svaly a pomáhá tělu efektivně odbourávat tuky. A vy, kteří jste se teď řekli, tak fajn, tak to budou od rána do večera, den co den jíst tabulky hořké čokolády, věci ještě doplňují, takzvaně se říká druhým dechem dodávají, neříkáme lidem, aby jedli víc hořké čokolády, ale tento výzkum může pomoci pochopit, jak běžné potraviny mohou skrývat vodítka ke zdravějšímu a delšímu životu.
1: No ale víš co, to nebude asi úplný kec, protože tak my máme...
0: My tady nekecáme.
1: No tak jasně, ale mamka má sousedku a ona to už je taková starší paní a ona právě vždycky po obědě si dává trošku jako hořké čokolády a říkala, že jí to, že jako má tak i víc energie, než když se zatlapneš nějakým, já nevím, větrníkem.
0: Jasně.
1: No a ona vypadá dobře jak svině a už je kolik roku, tak možná to nebude úplně jako...
0: A schválně se jí zeptej, když říkala, že si dává tu čokoládičku odpoledne.
1: Aha. Pověděno.
0: Zeptej se, jestli si nedává na snídaní už štamprličku. Na roztáhnutí cév. Víš co, to by bylo krásné menu.
1: Ano.
0: Ráno malinká štamprlička, čajíček, pak nějaká procházka, motika někde v zahrádce, odpoledne trošku šlofíček. A potom ještě třeba rejm, kousek té hořké čokolády, večer decánko vínečka.
1: Kurde, nám dal krásný recept na zdraví.
0: No asi to nebude od pondělí do neděle recept na dlouhou věkost, ale chci jenom ukázat, že i přes barsjaké věci v tom životě, tady máme krásné menu.
1: Ano.
0: Ne?
1: Ano.
0: No, tak.
1: Můžeme si ho udělat krásné.
0: Další hity pro dobrou náladu tady máme. Člověk na chvilku aj zapomněl, že se dneska bude pondělí na řiti.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Už za chvíličku další z osvěžujících hitů pro dobrou náladu Wakefield a Saturday Night. Toto však byla s krásným slaďákem zpěvačka Adele.
1: A já budu mít za chvilku totálně top vychytávku. Teďka na léto, jak budou ty pařáky, tak to se bude hodit normálně ti a našim posluchačům poradím,
0: vychytávku.
1: Jak budete úplně vypadat jak genius, veržbe třeba grilovačka a ty si řeknete a do prčic, já jsem zapomněl dát ty piva nebo ty birely nebo něco do ledničky. Tak chladit, normálně jo. Za pět minut vychlazená.
0: Jak se tomu říkáte vychytávce?
1: Lifehack.
0: Jak?
1: Lifehack.
0: Mladí to ty používají furt, že? Krásno. Tak ale děkujeme ti, že používáš slovo vychytávka. Žej mi takový fosilové. Budeme vidět. What's a go?
2: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
3: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o dva poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařstvíbalaštík.cz.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: troufnu si říci, že o víkendu to asi zažili mnozí. Ježišmarja, já jsem zapomněl, že ten Pepa nebo Karel dojde se podívat na ty motorky, když už jsme měli na GPčka do Brna, podíváme se v televizi a já jsem zapomněl vychladit pivo, anebo třeba nějaký nealko nápoj. To je úplně jedno. Sovčil, hodí to do mražáku, pak to zapomeneš, že?
1: No ještě to trvá, že jo? No. Takže já tady mám jednoduché a dokonce vědecky podložené řešení. Takže, jo, vezmeš nádobu větší, naplníš ji ledem a vodou a přidáš velkou hrst soli. Pak tam ponoříš ty plechovky a totiž ona ta sůl prý snižuje teplotu tání ledu, takže ta ledová voda se solí se ochladí prostě výrazně pod nulu a to pivo v té plechovce bude prý studené za 5 minut, ve skle za 10 minut.
0: Ty krása,
1: to vyzkouším, já to dneska vyzkouším a já vám zítra
0: jako, řeknu, jak se tomu říká, life hack. Jakože dobrý, ale musíš mít zase nadělaný ten led.
1: Jo, takhle.
0: Víš co, já si myslím, že dojdeš ještě s něčím takovým, že úplně nemám nic. Tak jak v hlavě, jako prázdno, nemám vůbec nic. A ty dojdeš s něčím, že se dělá lup, lup a prostě budeme to mít nachlazené.
1: Tak jo, ale kdo nemá led teďka v tom domorku? No tak.
0: Dobře, já jsem jediný asi.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Probíráme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

dopoledne, přejeme z hodonínského studia Rádia Jih a pojďme si dát zrovna ukázku muziky, která nás čeká po 10. hodině. Dávku španělského temperamentu nám přinese Enrique Iglesias se songem I Like It.

0: získalo v Londýně světové platinové ocenění. Tak například o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia jejich podání Petra Jindry. Krásné dopoledne.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Více na www.radiojih.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.

0: www.klimastyle.cz.
1: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportal.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
2: Máme přesně 10 hodin a z rádia i přejeme krásné pondělí.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Mikulovské vinařství získalo v Londýně světové platinové ocenění a řidičům hrozí za volanty únava z veder. Častější jsou i poruchy. Vinařství Volařík z Mikulova zaznamenalo mimořádný úspěch na světové soutěži Decanter World Wine Awards 2026. Jeho Riesling Rýnský 2021 získal platinovou medaili a 97 bodů, což z něj udělalo nejlépe hodnocené české víno letošního ročníku. Jde zároveň o jediné tuzemské víno, které letos dosáhlo na nejvyšší ocenění soutěže. Oceněné víno pochází z viniční tratě Ořechová hora a podle vinařů vyniká vyvážeností sladkosti a svěží kyseliny. Čeští a moravští vinaři si ze soutěže odvezli celkem 81 medailí z 90 sedmi přihlášených vzorků. Soutěž Decanter World Wine Awards 2026 se konala v Londýně. Právě tam hodnotilo téměř 17 000 vín z 58 zemí světa 245 odborníků, včetně držitelů prestižních titulů Master of Wine a Master Sommelier. Tropické teploty mohou být nebezpečné nejen pro lidi, ale i pro řidiče a jejich auta. Odborníci doporučují před jízdou dostatečně pít, nenechávat v rozpáleném voze děti ani zvířata a dělat si při dalších cestách pravidelné přestávky. Kvůli vysokým teplotám hrozí rychlejší únava, horší soustředění a další reakční doba za volantem. Řidiči by měli zkontrolovat stav pneumatik, chladicí kapaliny i klimatizace, protože vedro zvyšuje riziko technických závad. Zvýšenou opatrnost je potřeba věnovat také kolonám, kde se auta a jejich posádky přehřívají nejrychleji.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Dneska jasno až polojasno, odpoledne a večer možnost lokálních přeháněk a bouřek i silných. No a teploty 30 až 33 stupňů v Jihomoravském kraji a 28 až 31 ve Zlínském. V tuto chvíli v Buchlovicích máte 25 stupňů a po 26 hlásí Kyjov, Sudoměřice i Velké Pavlovice.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: A hezké dopoledne taky za volanty opatrně v tuto chvíli v Uherském Hradišti na D1 a taky na Hodonínsku. V Uherském Hradišti v Sadu...

velký pozor. A na Hodonínsku v Lužicích, v Břeclavské ulici u křižovatky s Havířskou probíhají stavební práce a komunikace je tam ode dneška až do září uzavřena. Tak i s tím počítejte. Buďte opatrní a ať už frčíte kamkoliv, mějte s rádiem šťastnou cestu.

0: atletika anebo zpěvačka Debbie. No a pak si dáme taky tip, který se v těchto dnech rozhodně bude hodit. A sice kam na koupání bez vstupného a s vodou, která má od hygieniku jedničku. Na Hodonínsku je jedno místo, které letos přidalo nové sprchy, toalety a taky převlíkárnu. A za chvilku si na rádiu Jih prozradíme, kde to je.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: moc rádi, že ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a pokud tady v tom teploučku hledáte místo na osvěžení, tak můžete vyrazit na Lučinu Tvarožné Lhoty, protože tohle největší bezplatné přírodní koupaliště na Hodonínsku vstupuje do sezóny s novými sprchami, s novými toaletami a taky převlékárnou. A co je asi nejdůležitější, krajští hygienici i letos potvrdili nejlepší možnou kvalitu vody. Koupání je zdarma, stejně jako převlékárny, toalety nebo můstek na skákání a za sprchu zaplatíte 20 korun. No a celodenní parkování vyjde na 50 korun. Přes týden je otevřená hospůdka pod majákem, o víkendech se přidává taky restaurace pod Šumárníkem a taky Trail Bistro Toffl pod Hrází, které má být od července v provozu každý den. Novinkou jsou taky opravené asfaltové cesty v okolí areálu. No a je super, že Tvarožná Lhota stihla všechny tady ty úpravy dokončit ještě před hlavní letní sezónou. Takže teď už víte, kam za ochlazením, s vodou na jedničku a koupáním zdarma. No a na rádiu jich teď už taky další hity pro dobrou pondělní náladu, aby nám to v té práci hezky ubíhalo. Krásné dopoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

pro dobrou náladu. Rádio I. Rádio I.

Další trojici se postarají Miraj, Avicii a Callum Scott z Whitney Houston. No a jestli se letos chystáte na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice, tak teď zpozorněte.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: zpříjemnili Calvin Scott s Whitney Houston. No a teď ty slibované novinky ze Strážnice. Pokud se chystáte na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice, který se koná už teďka od čtvrtka do neděle, tak počítejte letos s několika změnami. Organizátoři například končí s rezervováním míst v amfiteátru pomocí dek, svetrů, ručníků a podobně. Takže to je rozhodně dobré vědět. Dál taky třeba to, že hlediště se při soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku otevře vždycky jenom hodinu před začátkem programu a zapomenuté věci pořadatelé odnesou ke správci areálu. Kratší bude taky tradiční festivalový průvod, který letos vyjde z doliny místo od Skalické brány, a to proto, aby účinkující nemuseli tak dlouho pochodovat v tom horku, které nás tady ten víkend rozhodně čeká. Novinkou budou taky kontroly osobních věcí u vstupu do areálu, ale tak to už, kdo na nějaké festivaly chodí, tak ví, že to je celkem běžné. No a dobrou zprávou je návrat vstupu zdarma pro seniory nad 70 let. Takže pokud se na folklorní festival do Strážnice chystáte, tak na tyhle všechny novinky nezapomeňte, myslete na to. No a teď už si pojďme užívat na vlnách rádia jejich další dnešní muziku. Hezké pondělí.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Česká roková legenda Mňága a Žďorb míří do slovenské Skalice. Čerství držitelé ceny Anděl 2025 za nejlepší skupinu roku zahrají v pátek 26. června v O Art Centru Skalica. Nenechte si to ujít. Vstupenky zakoupíte na o.artcentrum.sk nebo na místě. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro mokřady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: No a do práce, domů, ven, k bazénům, na cesty, prostě všude tam, kde jste a kde nás ladíte. Budeme posílat i po 11. hodině další várku skvělé muziky, ze které nám zazní třeba Dermot Kennedy s hitem Funeral. Reddy Kirken přidají song Zítra mám. No a dáme si taky 90-kový Ekvádor. Petrindra přidá pondělního Moravské zprávy Rádia Jih a v nich info třeba o tom, že ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele pro stavbu okružních křižovatek ve Bzenci. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: zavrtněte na web www. Vaše pomlčka klima.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Sháníte okna, dveře nebo vrata? Přijďte si k nám vybrat. Okna Macek. Největší výběr oken, dveří i vrat za ty nejlepší ceny a se zárukou až 10 let. Zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
3: www.oknamacek.cz.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze Hoska v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
7: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Z rádia Jistřem krásné pondělní dopoledne, za 2 minutky bude 11.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele pro stavbu okružních křižovatek ve Bzenci a brněnský územní plán ustál desítky žalob. Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele pro stavbu okružních křižovatek na náměstí a u společnosti Desta ve Bzenci. Práce mají oficiálně začít 1. srpna a potrvají přibližně 3 měsíce. Ředitelství nyní s dodavatelem řeší organizaci stavby a dopravní značení. Město upozorňuje, že doprava bude během prací komplikovanější a o dalším postupu bude veřejnost průběžně informovat. Nový územní plán Brna obstál před soudy navzdory 76 podaným žalobám. Soud sice vyhověl části z nich, týkaly se však jen konkrétních lokalit a nikoli v celkové koncepce dokumentu. Podle vedení města i kanceláře architekta tak plán zůstává hlavním rámcem pro další rozvoj Brna. U zrušených částí musí magistrát své rozhodnutí lépe zdůvodnit a znovu je projednat.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Venku jasno až polojasno, odpoledne a večer možnost lokálních přehánek a bouřek. No a teploty 30 až 33 stupňů v Jihomoravském kraji a 28 až 31 ve Zlínském. Aktuálně právě teď Topolná hlásí 25, Břeclav a Prušánky 27 a Ladná 28 stupňů Celsia.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
8: Jsme s vámi i na cestách.

Policie počítat tady s omezením. V Brně na křižovatce ulic Úzká Hybešova probíhá zásah policie. Komunikace je tady neprůjezdná. Tady počítejte se zdržením v kolonách. Dál na D1 na 213. kilometru směrem od Vyškova na Brno došlo k nehodě. Projíždějte opatrně, kolona se ale zatím netvoří. A v Uherském Hradišti v Hradební ulici blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Místo je ale průjezdné bez zdržení. Tak hlavně opatrně, ať už máte namířeno kamkoliv, přejem z rádia jich šťastnou cestu. We'll be right back.

0: by město chtělo pozměnit, tak o tom si povíme na rádiu už za pár chvil. Teď Dermot Kennedy a hit Funeral.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

máme 14 minut po 11. No a míříme tentokrát do Kyjova, protože to vypadá, že sdílená kola v Kyjově si rychle našla svoje místo. Za první dva týdny fungování město eviduje kolem tisícovky výpůjček. Nejčastěji na ně podle místostarosty Daniela Čmelíka naskakují studenti, kteří se přesouvají mezi Gimplem a nádražím.

0: a nebo lidé, kteří jedou na nákup. K dispozici je zhruba 30 kol, půjčují se jednoduše přes aplikaci, prvních 15 minut jízdy je zdarma a pak se platí koruna za každou další započatou minutu. No a Kyjov teď navíc vyhodnocuje, jak systém funguje v praxi a přijde taková malá změna. Někteří totiž kola vraceli mimo určená stanoviště, takže město chystá úpravy těch stanovišť a nové by mělo přibýt taky třeba v Bohuslavicích. No tak my každopádně gratulujeme do Kyjova, že se kola chytla, že mají úspěch a vracíme se na rádiu zase zpátky k muzice. Jste už za malý okamžik 90-kový Ekvádor, tak užívejte.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Dámy tu máno! I venga conmigo!

0: za chviličku už si dáme další muziku, ale taky se vydáme do Pasohlávek, kde se letos lámou rekordy. Jestli místo exotiky plánujete tohle léto dovolenou spíš po Česku, tak evidentně nejste sami. Aqualand Moravia v Pasohlávkách hlásí totiž rekordní návštěvnost a lidé si tam rezervují pobyty ve velkém. Proč? Tak o tom na vlnách rádia jich už za několik málo minut. Hezké dopoledne.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě rádia jich.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zuči voči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června Velké Bílovice, Křástelka.
4: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
5: Pozor, velká slevová akce tedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
7: A zásilka v Zatártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. 1000 výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: Moravy. Aktuální čas máme 11 hodin a 39 minut. No a pokud přemýšlíte, kam v létě vyrazit a za hranice se vám nechce, tak evidentně nejste sami, kdo zůstane v Česku. V Aqualandu Moravia v Pasohlávkách mají za sebou rekordní květen a stejně dobře zatím vypadá i červen. Návštěvnost meziročně vzrostla asi o 15% a podle vedení areálu zatím může být i nejistota kolem cestování do vzdálenějších zahraničních destinací. Lidé navíc ve větším rezervují i ubytování. Hotel u akvaparku má na červenec, srpen i září zhruba o 10% víc rezervací než loni. No a jak už z našeho vysílání víte, tak na léto se návštěvníci můžou těšit v Aqualandu třeba na novou písečnou pláž s lehátky, palmami a stromy. Letní sezóna naplno odstartuje 27. června, to znamená tuhle sobotu, a potrvá do konce srpna. Aqualand taky víc pracuje s cenami vstupenek, zatímco na pokladně základní vstupné zdražilo na 1199 korun, tak v e-shopu se dají sehnat vstupenky výrazně levnic, a to třeba už od 649 korun. Loni přivítal jeden z největších českých akvaparků přes 900 tisíc návštěvníků a zvyšovat se bude taky kapacita ubytování. Připravuje se projekt nového hotelu s dalšími 120 pokoji. No tak to do Pasohlávek míří gratulace z rádia jich. To určitě potěší vědět, že se k vám lidi rádi vracejí, tak ať to taky dlouho zůstane. No a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme další pondělní muziku. Krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vítejte v Eteru Rádia jejich dobrou chuť k obědu. No a my máme tak jedno menu, a to hudební pro tu první odpolední hodinku. Můžeme se těšit například na Savage Garden a song I Want You. Humphries přidají hit Golden. A Verona Pecku Na mě nečekej. Řidičům hrozí za volanty únava z veder, častější jsou i poruchy. O tom a nejen o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Děga.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Více na www.radiojih.cz.
3: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar Kyjov nebo Hodonín. Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská 50, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská 50 Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, AC/CZ, Top AC/DC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
4: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navoz.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Za okamžik bude 12 hodin z rádia, jich přejeme dobrou chuť.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Mikulovské vinařství získalo v Londýně světové platinové ocenění a řidičům hrozí za volanty únava z veder. Častější jsou i poruchy. Vinařství Volařík z Mikulova zaznamenalo mimořádný úspěch na světové soutěži Decanter World Wine Awards 2026. Jeho Riesling Rýnský 2021 získal platinovou medaili a 97 bodů, což z něj udělalo nejlépe hodnocené české víno letošního ročníku. Jde zároveň o jediné tuzemské víno, které letos dosáhlo na nejvyšší ocenění soutěže. Tropické teploty mohou být nebezpečné nejen pro lidi, ale i pro řidiče a jejich auta. Odborníci doporučují před jízdou dostatečně pít, nenechávat v rozpáleném voze děti ani zvířata a dělat si při dalších cestách pravidelné pravidelné přestávky. Kvůli vysokým teplotám hrozí rychlejší únava, horší soustředění a hlavně delší reakční doba za volantem. Řidiči by také měli zkontrolovat stav pneumatik, chladící kapaliny i klimatizace, protože vedro zvyšuje riziko technických závad.
0: Počasí. Obloha by během odpoledne měla být převážně polojasná až oblačná. Postupně se můžou objevit přehánky a bouřky, lokálně i silné. Srážky i bouřky budou večer ustávat a stejně tak by se měla začít rozpouštět oblačnost. No a teploty tropických 30 až 33 v Jihomoravském kraji a 27 až 30 v tom Zlínském. No a v tuto chvíli na Pajedla hlásí 26 a Veselí nad Moravou, Dubňany i Klobouky u Brna po 27 stupních Celsia.
3: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
0: Rádio Jih. Doprava. A míříme taky na cesty.

dopravou do Brna, z Brna a po Brně, tak poblíž brněnského hlavního nádraží se našla nevybuchlá munice, takže na místě probíhá evakuace, vlaky nejezdí vůbec žádné a i MHD je omezená. Podrobnosti o všech změnách a odklonu linek se dozvíte na webech Českých drah, dopravního podniku města Brna a taky na stránkách IDS JMK. Buďte na svých cestách opatrní a mějte s rádiem šťastnou pondělní cestu, ať už frčíte kamkoliv.

z animáku Lovkyně démonů Golden. O další pecky se nám postarají zpěvačka Katy Perry a skupina Coldplay. No a taky mrknem na brněnský Hlavák, kde mají teďka pořádně veselo. Na brněnském hlavním nádraží se evakuují cestující a nejezdí vlaky, jelikož se v blízkosti nádraží našla nevybuchlá munice.

0: máme pro vás důležitou informaci z brněnského hlavního nádraží. Dělníci poblíž vlakového nádraží při výkopových pracích našli nevybuchlou munici z druhé světové války, takže nádraží se evakuuje, na místě je policie, hasiči, pyrotechnici. Z bezpečnostních důvodů se uzavřel perimetr asi 300 metrů od místa nálezu. To znamená, že omezení pro lidi se teď týká zejména ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní a části ulice Hybešova a Husova. No a jakmile to bude bezpečné, tak se pyrotechnici na místě pokusí zařízení deaktivovat. No a znamená to taky, že teď nepřijíždí ani neodjíždí z brněnského hlavního nádraží žádné vlaky. Omezená je taky MHD, takže abyste zjistili teď, jaká je aktuální situace, tak všechno aktuální info najdete na webech Českých drah, dopravního podniku města Brna a taky na stránkách IDSJMK. Takže hlavně buďte opatrní, dbejte pokynů policistů a my z rádia jich držíme pěstě, ať celá situace na brněnském hlavním nádraží dobře dopadne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: odpoledne bude 12:30. No a před chvíli jsme tady měli takovou jako těžší zprávu z brněnského nádraží, tak po další muzice si dáme něco na odlehčení. A to něco bude z Boskovicka, protože právě tam měli hasiči včera opravdu netradiční zásah. Skoro 2 hodiny honili uprchlého pštrosa, který si teda, musíme říct, z návratu domů moc nedělal. Detaily k tomu na rádiu už za chvilku.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
0: Tentokrát v Tajemném jihu soutěžíme každý den o 2 poukazy na dobrodružnou exkurzi přímo do úlu od včelařství Balaštík z Mutěnic. Ochutnejte med přímo z plástve. Více informací a e-shop plný úžasných medových produktů na včelařství Balaštík.cz.

0: mrkněte na www.vašepomlčkafina.cz.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vstoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Mkeleva Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdní line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
8: Co se tady děje?
9: To se chystá.
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.

0: No a míříme teď za hasiči, kteří můžou mít někdy i trošku jiné zásahy než ty u požáru. Hasiči na Boskovicku jeden takový měli. Včera odpoledne do obce Lačnov vyjížděly 3 jednotky kvůli pštrosovi, který utekl svému majiteli z ohrady. A nebyla to žádná jednoduchá akce. Pštros podle hasičů nespolupracoval, choval se agresivně a odchyt výrazně komplikoval. První 3 pokusy skončily neúspěšně, zlom přišel až na počtvrté, kdy se hasičům podařilo zvíře bezpečně odchytit, naložit na kolečko a bez zranění ho dopravit zpátky k majiteli. Celý zásah trval bezmála 2 hodiny a skončil po 7:30 večer. Takže shrnuto a podtrženo, pštros je zpátky v ohradě a hasiči si můžou připsat další, tentokrát opravdu netradiční úspěch. My všechny hasiče z rádia jich zdravíme a děkujeme.
1: Sbor dobrovolných hasičů z Koronice vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se koná v pátek 26. června. Začátek akce je ve 20 hodin v přírodním areálu Lůky ve Skoronicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Sekec. Občerstvení zajištěno. Více informací na Facebooku SDH z Koronice. V rámci Modrého úterý vás zveme na koncert poprokové kapely So Fine do Podivína. Zazní hity Stinga, U2, Beatles i R.E.M. v podání kapely, jejímž frontmanem je zpěvák z anglického Liverpoolu Git Maloney. Přijďte v úterý 23. června od 19.30 do amfiteátru Spolkového domu Podivín. Vstupenky zakoupíte na SMS ticket.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, je kočka.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Krajské zprávy rádia Jih a v nich info třeba o tom, že brněnský územní plán ustál desítky žalob. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné pondělí.

soutěž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, vychází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
7: Za dvě minutky nám odbije 13. hodina z rádia, i vám přejeme krásné odpoledne.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele pro stavbu okružních křižovatek ve Bzenci a brněnský územní plán ustál desítky žalob. Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele pro stavbu okružních křižovatek na náměstí a u společnosti Desta ve Bzenci. Práce mají oficiálně začít 1. srpna a potrvají přibližně 3 měsíce. Ředitelství nyní s dodavatelem řeší organizaci stavby a dopravní značení. Město upozorňuje, že doprava bude během prací komplikovanější a o dalším postupu bude veřejnost průběžně informovat. Nový územní plán Brna obstál před soudy navzdory 76 podaným žalobám. Soud sice vyhověl části z nich, týkaly se však jen konkrétních lokalit a nikoli v celkové koncepce dokumentu. Podle vedení města i kanceláře architekta tak plán zůstává hlavním rámcem pro další rozvoj Brna. U zrušených částí musí magistrát své rozhodnutí lépe zdůvodnit a znovu je projednat.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: Obloha by během odpoledne měla být převážně polojasná až oblačná. Postupně se můžou objevit přehánky a bouřky, lokálně i silné. Srážky a bouřky budou večer ustávat a stejně tak by se měla začít rozpouštět oblačnost. Teploty tropických 30 až 33 v Jihomoravském kraji a 27 až 30 ve Zlínském. No a právě teď přesně ve 13 hodin Brumovice, Moravský Písek 28 a Brno i Modřice 29 stupňů Celsia.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: Zdravíme všechny řidiče.

0: ladíte Rádio Jih a mě by něco hrozně zajímalo. Fakt by mě to zajímalo. Vemte si prosím vás telefony do ruky a napište mi na 606 703 889. Kolikrát už jste dneska slyšeli od kamarádů, rodiny, kolegů, že je venku vedro. Protože jako takhle, vedro má být ještě minimálně dalších 10 dní a jestli to uslyším každý den 150krát, tak mě z toho brzo švihne. Takže dejte mi vědět na 606 703 889, koho to permanentní informování o tom, že je venku horko, rozčiluje taky. No a teď si řekneme o dopravních prostředcích, protože venku bude, určitě jste to ještě neslyšeli, celý týden těžce nad 30. No a jak jsou na tahle vedra připravené vlaky a autobusy v Jihomoravském kraji, tak právě to si prozradíme na vlnách Rádia Jih už za pár chvil. Teď Petr Bič Projekt a Lenca Smej.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Lenca Smej.

Máme 13 hodin a 15 minut a teď dobrá zpráva. Pokud se v těchto dnech chystáte cestovat po Jihomoravském kraji, tak horka by vás ve většině autobusů a vlaků trápit neměla. Krajská koordinace dopravy Cordis hlásí, že klimatizaci má už 95% příměstských autobusů a taky všechny červené krajské vlaky Moravia. Ochladit se můžou cestující i v dalších vlakových jednotkách na Znojemsku, Břeclavsku a Hodonínsku a nebo na páteřních rychlíkových linkách. Cordis zároveň připomíná jednu důležitou věc. Hned po nástupu do autobusu není dobré otevírat okna. Klimatizace totiž potřebuje chvíli, než začne naplno fungovat a otevřená okna její účinnost samozřejmě výrazně snižují. Kontroloři navíc v těchto dnech pravidelně prověřují, jestli je klimatizace ve vozidlech skutečně zapnutá. Takže myslet na to při cestování. Jo, když pojede klima, tak neotvírat okna. No a

0: se na rádiu jich vrátíme zase k muzice za okamžik. Bruno Mars s hitem I Just Might.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

my tady pro vás máme tip na tenhle víkend, a to zejména pro adrenalinové nadšence. Takže, jestli ještě ne.

0: pozemní program, vojenská technika, atrakce pro děti a samozřejmě taky občerstvení. A pokud si budete chtít zalétat sami, tak na místě budou k dispozici i vyhlídkové lety letadlem anebo vrtulníkem. Tak pokud vás to láká do oblak, vyražte přes víkend do Břeclavy. Pokud vyrazíte, tak si to užijte. A teď už si budeme zase na vlnách Rádia Jich užívat další pondělní muziku. Krásné odpoledne.
1: Poslouchejte Rádio Jich.

0: se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105,1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: Krásné pondělní odpoledne ze studia Rádia Jih a já pro vás mám překvapení. Já pro vás mám krásné, také staronové překvapení. Čau Vlasti!
1: Ahoj, musíš tak spěchat, já jsem zvyklý teďka ze Švédska i z toho Norska, jak je tam prostě jako, že úplně se to řeší v klidu všechno, žádný stres. Dokonce jsem byl člověče v jednom městě, kde jsem fakt úplně čuměl, že bylo 11 hodin, čili že tam bylo 6 lidí třeba, po celém městě a úplně taká evakuace nebo co? Masakr.
0: Jedou tam pomalu, jo?
1: Jedou tam pomalu, no. Byl pátek, tak oni prej většina z nich odjíždí na chaty a takhle, takže i možná tím to bylo.
0: To nevadí, ale tak troškou toho tempíčka bys nás tady mohl jako nakazit.
1: No to bych mohl. Takže prosím tě, dej tam další muziku.
0: Takže pohodička, žádný stres, by to stihnem nebo ne. No ale víš co, slovu se nevyhneš, mám ho pro tebe.
1: Pane bože. Já jsem chtěl říct úplně něco jiného.
0: Ne, to mě můžeš říct, ale ještě, to je jako, jak bys viděl, jak...
1: Vítáme tě.
0: No, jaké bylo smutno, takže poslouchej.
1: Jaké bylo smutno.
0: Takže, Enchenoken.
1: Nekonečné.
0: Ano. Inečuoldo. Inečuoldo, to je hezké.
1: Odloučení.
0: Ano, to bylo nekonečné.
1: Já jsem... si připravil, abych nezdržoval, tak jsem si připravil, co všechno řeknu, tak mám to v hlavě, abych to nezapomněl, na tvoji otázku, kterou jsi chtěla zeptat, jak bylo.
0: Ano, chtěla právě.
1: Bylo to boží.
0: Bylo to boží.
1: Bylo to boží a musím říct, že člověče, jsem zažil fakt neuvěřitelné příhody, kdy jsem třeba šel na stezku, která měla mít 13 kilometrů. Na začátku z té stezky úplně v pohodě, to ukazovalo, že to mám za chviličku. Přejíte, že jo? Teď se tam objevily lana, říkám, aha, dobře.
0: Aha.
1: Když jsem byl ve čtvrtině, tak jsem si rozklikl tu mapu, bylo tam napsáno velmi nebezpečný úsek.
0: Ježiš.
1: A já, krásno, co mám jako dělat? Teď veru, žádná značka, nikdo tam nebyl,
0: nebyl
1: tam signál, já jsem se musel prodírat přes vodopád, sundal jsem si boty, ponožky, abych jako prostě neměl fakt mokro, že jo, abych to jakože, teď jsem to nějak jakože přelezl po dlouhém bádání, kde to bude asi nejkratší, ať mě tam voda nesemela, že jo, dostal jsem se na druhou stranu, ale za chvilku mě to táhlo zase zpátky.
0: Pane bože.
1: Teď tam sněhu, úplně mega. Takže já jsem se bál, když se propadnu, už jsem se fakt rozlížel po těch horách, protože to byly kopce jenom okolo mě. A díval jsem se a hledal jsem, kde budu spát ten den. Tak to byl masakr.
0: Hej Vlasti.
1: Ale nakonec jsem udělal koleje. Tak víš co, oni jsou tam v tunelech, ty koleje.
0: Tak ale když se známo mohl taky nevrátit, takové nebezpečné
1: ano,
0: věci.
1: Ano, ano. Teďka je právě otázka, ne že kam příště, ale kdy.
0: Kdy?
1: Dneska kdy?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Robin. My Happy Ending na frekvencích Rádia Jižní Moravě. Blíží se nám 14. hodina. Vlastně Macík vám přeje ještě jednou krásné pondělní odpoledne. A co nás čeká za muziku takhle po 14. bude Ed Sheeran. Jeho Safír, dáme si taky kabáty Burlaky. A něco pro osvěžení Wham, Wake Me Up Before Your Boo Boo. Vodovody a kanalizace Břeclav rozšíří čistírnu v Hustopečích, také o tom budou mimo jiné další humorské zprávy, které má pro vás připravený kolega Petr Indra, tak ještě jednou krásné odpoledne.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
2: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest. Hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu Vinařská padesátka Fest.cz.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Ranní káva v příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
3: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
4: Hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Vodovody a kanalizace Břeclav rozšíří čistírnu v Hustopečích a vodárny v brněnské Líšni přeruší dodávky vody kvůli výměně potrubí. Hustopeče investují přes 209 milionů korun do modernizace a rozšíření čistírny odpadních vod, aby zvládla další růst města Ifrem. Kapacita zařízení se zvýší z 9900 na 15 000 obyvatel. Součástí projektu bude nová biologická linka, dosazovací nádrž, dešťová zdrž i nové objekty pro zpracování kalů a vyšší stupeň čištění vody. Stavební práce odstartují letos v červnu, potrvají až do března roku 2028. Provoz čistírny přitom nebude přerušen. Na financování přispěje ministerstvo zemědělství 50 milionů korun a Jihomoravský kraj dalšími 6 miliony. Obyvatelé brněnské Líšně budou od úterních 6 hodin ráno až do středeční půlnoci bez vody kvůli výměně potrubí a armatur. Nejvíce se odstávka dotkne výše položených domů a vyšších pater budov. Jinde poteče voda jen s nižším tlakem. Vodárny přistaví 4 cisterny pro základní potřeby, například u polikliniky na Horníkově. Lidé by se podle vodohospodářů měli předem zásobit, protože cisterny nepokryjí plnou spotřebu. Práce jsou technologicky náročné a zahrnují i kontrolu a zajištění kvality vody po opětovném spuštění systému.
6: Rádio Jih, počasí.
4: V Moravské Nové Vsi měříte aktuálně 30 stupňů Celsia, v Hodoníně máme 29, v Dambořicích 28 a ve Spitinově 27. Zítra bude obloha skoro jasná až polojasná, zejména v průběhu dne občas i oblačno. Odpoledne a k večeru se místy může s menší pravděpodobností objevit přeháňka, případně i bouřka. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 26 až 29.
8: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: Pojďme se podívat také na silnice v Břeclavi. Na třídě 1. máje u křižovatky s ulicí U nemocnice bourala dvě osobní auta a provoz je tady řízen kyvadlově. Počítejte s kratším zdržením. V Brně v Sokolově ulici na úrovni Oby došlo ke střetu osobáku s nákladákem. Provoz je tady částečně omezen a ve Zlíně v Přilucké ulici na úrovni hasičů došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Zdržení je tady minimální. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Máme 3 minuty po 14. hodině. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Od téhleté chvíle se o vás bude starat Vlasta Mancík, tak věřím tomu, že si to společně užijeme. No a vzhledem k tomu, že je pondělí, tak nás dneska čeká také hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši.

0: Sasha Bedingfield, Unwritten, na frekvencích Rádia Jiží Moravy, 9 minut po 14. Po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, o které se na rádiích postarají Kabáti a Ed Sheeran, budeme gratulovat dnešním oslavencům. Přidáme moudro od jedné velmi známé herečky a nebude chybět ani vtípek, který se váže k dnešnímu dni polipků. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Pavlínko, Paulína, k dnešnímu svátku ti z rádia chceme jen to nejlepší a gratulace letí tobě, kdo dnes 22. června oslavuješ narozeniny, stejně jako Zuzka Šimková ze Zlína nebo Zuzka Hyblová

0: Den deštných pralesů, den cibulových kroužků a je také den polibků. Dnes 22. června má narozeniny významná osobnost americká herečka Meryl Streep. Její přístup k životu a profesi je inspirací pro spoustu lidí. Tak dobře poslouchejte. Neřešte tolik ke své vrásky. Všechno, co tvoří vaši tvář, je vaše historie. Je to mapa vašeho života. Tak proč byste se jí chtěli zbavit? Tato myšlenka krásně rezonuje s textem, který si dnes dáme už za necelou hodinku v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Takže přijmout to, co život přinesl, s lehkostí a nebát se toho, co přijde. No a protože máme dnes den polibků, dáme si jeden vtip na toto téma. Na základní škole. Dnes si budeme povídat o polibku, děti, říká učitelka. Pepíček ze zadní lavice zvedne ruku a ptá se: Pan Četelko, ti, co už souložili, si můžou jít ven zakouřit.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jižní Moravy, 14 hodin 28,5 minuty, to znamená minuta a půl do půl třetí. A po další trojice hitů pro dobrou náladu vás přes frekvence rádia jich pozveme na festival, který se koná o tomto víkendu. Jako headliner tam vystoupí skupina Lucie a na kterém se společně taky uvidíme. Držte vlnu na jihu, protože jakmile tento festival jednou ochutnáte, začnete na něj jezdit pravidelně, to vám garantuju.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě rádia jich. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě rádia jich. Více info na www.radiojich.cz.
2: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Farma Lang zahajuje samosběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni, 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Pozor, velká slevová akce tedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Rádio Jižní Moravy, Avicii, Hey Brother, 14 hodin 43 minut a jestli ještě nevíte, co dělat o tomto víkendu, na rádiu Jih pro vás máme skvělý tip na opravdový zážitek. V Zámeckém parku ve Slavičíně se totiž uskuteční už 19. ročník Karpaty Festu. Za 1450 korun si užijete 3 dny opravdové zábavy, jídla a hlavně hudby. Na Karpaty Festu ve Slavičíně vystoupí třeba Lucie. Budou taky Kandráčovci, Vypsaná Fixa nebo Škvor. Kateřina Marie Tichá, Sofián Mežmeš, Ben Kristovao. Pískomil se vrací nebo Heleniné oči. Podrobný program víkendového Karpaty Festu ve Slavičíně, včetně možnosti koupit si vstupenky za výhodnější ceny, najdete na www.karpatyfest.cz a osobně se na vás taky těším.
1: Sbor dobrovolných hasičů z Koronice vás srdečně zve na hasičskou zábavu, která se koná v pátek 26. června. Začátek akce je ve 20 hodin v přírodním areálu Lůky ve Skoronicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Sekec. Občerstvení zajištěno. Více informací na Facebooku SDH z Koronice. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. V rámci Modrého úterý vás zveme na koncert poprokové kapely So Fine do Podivína. Zazní hity Stinga, U2, Beatles i R.E.M. v podání kapely, jejímž frontmanem je zpěvák z anglického Liverpoolu Get Malone. Přijďte v úterý 23. června od 19.30 do amfiteátru Spolkového domu Podivín. Vstupenky zakoupíte na SMS ticket. Česká rocková legenda Mňága a Žďorb míří do slovenské Skalice. Čerství držitelé ceny Anděl 2025 za nejlepší skupinu roku zahrají v pátek 26. června v All Art Centru Skalica. Nenechte si to ujít. Vstupenky zakoupíte na o.artcentrum.sk nebo na místě.
2: Autobazary Top Centrum Car nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, poslouchejte taky po 15. hodině, protože budou Depeche Mode, Enjoy the Silence. Bude taky Miley Cyrus, End of the World. A dáme si Miraj, Malinovej sirup. A k tomu si dáme Bzenecký ocet, ne, Bzenecký zámek má za sebou opravu severní fasády, tak také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy s Petrem Indrou.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: nebo mrtněte na web www.vaše-klima.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
9: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
10: Dneska hezké odpoledne, bylo 15 hodin.
11: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Bzenecký zámek má za sebou opravu severní fasády a soud zpochybnil otevření dálnice D49. Na zámku ve Bzenci skončila další etapa obnovy, když dělníci odstranili lešení ze severní fasády. Tím jsou práce na této části opravy fasády dokončené. Pokračují také práce na budově dětské skupiny. Na její střechu dorazila břidlicová krytina ze Španělska, kterou vyžadují podmínky památkové péče. Provoz na nově otevřené dálnici D49 mezi Hulínem a Frištákem může do budoucna zkomplikovat soudní spor. Soud totiž rozhodl, že dopravní a energetický stavební úřad chybně odůvodnil svůj postup, když umožnil dokončení a otevření dálnice ještě před vyřízením odvolání spolku Egeria. Podle kritiků tak není stavební povolení pravomocné a úřad by měl zrušit i povolení k předčasnému užívání stavby. To by v krajním případě mohlo znamenat i uzavření dálnice. Ředitelství silnic a dálnic však ujišťuje, že D49 zůstává zatím otevřená a řidiči ji mohou dále využívat.
12: Rádio Jih,
0: počasí.
10: Ve Zlíně máte aktuálně 27 stupňů Celsia, v Bílovicích u Uherského Hradiště 29, v Němčičkách 30 a v Mikulčicích 31 stupňů Celsia. Zítra bude obloha skoro jasná až polojasná, zejména v průběhu dne občas i oblačná. Odpoledne a k večeru se místy může s menší pravděpodobností objevit přeháňka, případně i bouřka. Nejvyšší teploty na jižní Moravě 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 26 až 29.
14: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
15: Rádio Jih. Doprava.
10: Jdeme taky na silnice, zdravíme všechny za volanty. Připomínám, že v Břeclavi na třídě 1. máje u křižovatky s ulicí U nemocnice bourala dvě osobní auta, provoz je tady řízen kyvadlově. Na Břeclavsku při průjezdu Velkými Němčicemi se srazilo osobní auto s nákladním, došlo k úniku paliva, na místě jsou hasiči a policie řídí dopravu kyvadlově. V Brně v Bíteřské ulici u mostu přes Svratku směrem na Žabovřesky se v koloně srazilo osobní auto s nákladňákem a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Očekávejte narůstající zdržení. A ještě připomínka toho, že ve Zlíně v Přílucké ulici na úrovni hasičů došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Zdržení je tady minimální. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

přes čas, tak rozhodně přejeme krásné odpoledne i vám, kteří jste právě hodinku a 3 minuty v práci, protože jste třeba nastoupili ve 14 hodin na odpolední. Každopádně jsme moc rádi, že jste s frekvencemi Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, a nadále slibujeme, že vám budeme hrát hity pro dobrou náladu a samozřejmě, že pro vás budeme mít i nějaké ty tipy. Co je důležité, tuhle tu hodinku si dáme další hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši. Tady jsou special pro vás Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: hodin 10 minut, posloucháte Rádio Jižní Moravy, díky za to. Tohle to byla zpěvačka Miley Cyrus, End of the World. A pozor, požár elektrárny v Hodoníně řešili hasiči dnes kolem 1 hodiny odpoledne ve fázovém měniči a kabelových kanálech Hodonínské elektrárny. Hasiči měli situaci krátce po 2:30 odpoledne plně pod kontrolou. Škoda podle předběžných odhadů přesáhla 1,5 milionu korun. Příčinu vzniku požáru nyní vyšetřují. Zařízení vlastněné společností ČES slouží především jako teplárna a zajišťuje vytápění řady domácností v Hodoníně. Tak pánové hasiči, palec hore za rychlou akci a posíláme vám další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítejte u dalšího dílu rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, kterou pro vás vysíláme na rádiu jich každé pondělí takhle v originále a v sobotu v repríze. Ten dnešní text je jako stvořený pro každého, kdo se někdy cítil svázaný vlastními obavami nebo potřebou být všechno pod kontrolou. Eva Farná v písničce Neříkej, co má se stát otevírá téma odevzdanosti životu a důvěry v náhodu. Čeho si v textu všimnout? Chci otěže i pouštět a zkoušet věřit na oázy uprostřed pouště. Často se snažíme vše řídit, ale nejkrásnější věci v životě přicházejí, když se uvolníme a přestaneme bojovat proti proudu. Tato věta je skvělým připomenutím, že

0: I v těch nejtěžších pouštích našeho života existují oázy klidu. Nemůže špatně dopadnout to, co se ještě nestalo. Toto je silná racionální pilulka proti úzkosti. Vemte si, kolik energie vyplýtváme na to, na ty naše černé scénáře, které se ve skutečnosti nikdy nestanou. Tato věta je osvobozující mantra pro každého, kdo se trápí nejistotou. Nechávám to být, ať může se mi dít i to, co ani nečekám. Ano, krásný závěr, který učí pokoře a otevřenosti. Někdy nám život připraví lepší cestu, než jakou bychom si sami naplánovali, pokud mu k tomu dáme prostor. Z rádia jich vám v rámci rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, posíláme skladbu Neříkej, co má se stát od Evy Farné.
1: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Minuta nás dělí od půl čtvrté. Tohle to byla Ellie Goulding, za chvíli Smash Mouth, nebo taky Alex Warren. A rozhodně se podíváme tam, kam si budete moci sobotu 27. zajít na grilované salátko. Ale než se k tomu všemu dostaneme, tak ještě připomínka toho, že i tento týden nás čeká tajemný jich a v něm výhra, kterou si myslím, že určitě budete chtít získat, protože ve hře bude poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru. Například při standardní objednávce dvířek za 10 000 korun ušetříte okamžitě 2000, takže proměníte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net a 20% slevu budeme nabízet už za půl hoďky v našem tajemném jihu.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
7: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.

0: maso a zbíhají se mu sliny, když vidí, jak se griluje selátko, měl by teď dobře poslouchat Rádio Jih. Prostě Burger v Kyjově zve v sobotu 27. června od 17 hodin na oblíbenou letní akci. Čeká vás čerstvě grilované selátko, vychlazené drinky i poctivě načipované pivo. Kyjovský Prostě Burger láká na pohodový večer s přáteli a dobrou atmosférou. Akce se uskuteční v sobotu v Prostě Burgeru na třídě Komenského 608 v Kyjově. Vstup je volný a dorazit může každý, kdo má rád dobré jídlo a posezení. Tak do Kyjova zdravíme přes 889 FM a posíláme další hity. Bude třeba i novinková Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

15 hodin 52 minuty, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy, a když budete poslouchat dál, tak uslyšíte třeba Bensona Boona, Beautiful Things. Po 16. hodině bude hrát a zpívat taky Lady Gaga.

0: Další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že vodárny v brněnské Líšni přeruší dodávky vody kvůli výměně potrubí, tak rozhodně držte vlnu a nezapomínejte na to, že v tajemném jihu pro vás tento týden máme poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Více na www.radiojih.cz.
3: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
4: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Aza Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na MKLV Fest.cz a buď u toho!

0: www.klimastyle.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Ahoj, zdraví vás Harley a zmeme vás na Ferbifest, který proběhne 27. června od 13 hodin v areálu Přátelka ve Velkých Vílovicích. Uvidíte a uslyšíte Gay Crasher, z oči v oči, civilní obranu, Alkehol, Tublatanku a Harley. Vstupenky zakoupíte v síti SMS Ticket. Takže 27. června na Ferbifestu.
7: Hezké odpoledne, necelé 3 minuty a bude 16 hodin.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Vodovody a kanalizace Břeclav rozšíří čistírnu v Hustopečích a vodárny v brněnské Líšni přeruší dodávky vody kvůli výměně potrubí. Hustopeče investují přes 209 milionů korun do modernizace a rozšíření čistírny odpadních vod, aby zvládla další růst města Ifrém. Kapacita zařízení se zvýší z 9900 na 15 000 obyvatel. Součástí projektu bude nová biologická linka, dosazovací nádrž, dešťová zdrž i nové objekty pro zpracování kalů a vyšší stupeň čištění vody. Stavební práce odstartují letos v červnu, potrvají až do března roku 2028. Provoz čistírny přitom nebude přerušen. Na financování přispěje ministerstvo zemědělství 50 milionů korun a Jihomoravský kraj dalšími 6 miliony. Obyvatelé brněnské Líšně budou od úterních 6 hodin ráno až do středeční půlnoci bez vody kvůli výměně potrubí a armatur. Nejvíce se odstávka dotkne výše položených domů a vyšších pater budov. Jinde poteče voda jen s nižším tlakem. Vodárny přistaví 4 cisterny pro základní potřeby, například u polikliniky na Horníkově. Lidé by se podle vodohospodářů měli předem zásobit, protože cisterny nepokryjí plnou spotřebu. Práce jsou technologicky náročné a zahrnují i kontrolu a zajištění kvality vody po opětovném spuštění systému.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Brně a ve Stupavě měříte 29 stupňů Celsia, ve Vacenovicích a v Kunovicích 30. Zítra bude obloha skoro jasná až polojasná, zejména v průběhu dne, občas i oblačno. Odpoledne a k večeru se místy může s menší pravděpodobností objevit přáňka, případně i bouřka. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě je 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 26 až 29.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: A pojďme také na silnici na Břeclavsku. Při průjezdu Velkými Němčicemi se řeší nehoda osobáku s nákladákem. Došlo tady k úniku paliva. Na místě jsou hasiči a policie. Řídí dopravu Kyvadlově, tak s tím počítejte. A na Brněnsku v Modřicích v Masarykově ulici se dořešuje srážka osobáku s cyklistou. Na místě probíhá šetření nehody. S opatrností projedete. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
9: Tajemný.
7: Tak za chviličku tady máme přesně 16 hodin. Teď se pojďme podívat na to, co vám nabízíme tento týden v Tajemném jihu. Je to poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru. Dobře počítejte. Například při standardní objednávce dvířek za 10 000 korun ušetříte okamžitě 2 000 korun. Takže proměníte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net, tam se podívejte, povybírejte a rozhodně si zahrajte taky o poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, který vodní tok reguluje koryčanská přehrada, kterou řeku. Pokud znáte odpověď, tak ji hned teď pošlete SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře, jak už jsem říkal, tak je poukaz na slovu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO a startuje to vlastně na slevě 2000 korun. A to si myslím, že opravdu stojí za to. Tak ještě jednou pátráme po tom, který vodní tok reguluje koryčanská přehrada. Kterou řeku? Svou odpověď pošlete SMS-kou, textovkou, zprávu přes WhatsApp na 606 703 889.
9: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: 16 hodin 1,5 minuty, posloucháte Rádio Jih. Tady je Lady Gaga i Poker Face.

0: máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy. My vám tento týden nabízíme v tajemném Jihu poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru. Počítejte se mnou. Například při standardní objednávce dvířek za 10 000 korun ušetříte 20%. Okamžitě 2000 korun. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny více na www.dvířka.net a rozhodně se taky zapojte do tajemného Jihu, kde můžete získat právě poukaz na slevu 20%. Dnes společně v tajemném Jihu pátráme po tom, který vodní tok reguluje Koryčanská přehrada. Kterou řeku? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete odpověď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Tady posíláte své odpovědi a dostanete se do hry, pokud bude vaše odpověď správná, o poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Tak držím pěsti, dáme si teďka Krištofy, jejich novinkovou věc Půlnoční hřích.
1: Tajemný, tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pojďme do finále dnešního tajemného jihu, ve kterém jsme pátrali potom, který vodní tok reguluje Koryčanská přehrada, kterou řeku. Na telefonní lince máme připraveného našeho posluchače Peťu. Nazdar, Peťo.
1: Zdar,
0: kam jsme se dovolali, prosím tě?
1: Dovolili jsme se vždycky do Krumlovic na firmu, jinak jsou to Svatoboříc.
0: No, super. Tak prosím tě, my jsme dneska pátrali v tajemném jihu potom, který vodní tok reguluje Koryčanská přehrada, kterou řeku, tak správný název je?
1: Kyjovka.
0: Ano,
1: ale
0: Kyjovka.
1: Ale bývalý název byl Stupavka.
0: Já jsem právě viděl taky, že počítač, když vybral

0: právě tu tvoji odpověď, jak říkám, člověče, ten je chytrý, ten ví.
1: No, já už si hodně moc pamatuju.
0: Jo, takhle. To je, hele, je dobře, že si pamatuješ zatím, protože, jak říkala jedna kamarádka, kamarád furt něco předhazuje, víš co, že něco takhle jakože přehnala, nebo tak, že prostě nepoznala Xindla X, jo. Přišel Ondřej Ládek, ona, vás tady na seznamu nemám, že jo, on to byl Xindl X, no a taky to tady ten kamarád pořád připomíná a ona mu napsala, hele, už bys taky mohl mít na některé věci sklerózu. Peťo, tak velká gratulace, poukaz ti pošleme na tvůj WhatsApp nebo na e-mail, takže ještě jednou velká gratulace, měj se krásně, čauko.
1: Taky díky, čau.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme poukaz na slevu 20% z ceny na jednu objednávku nábytkových foliovaných dvířek od koryčanské firmy Dvířka SRO. Vzhledem k cenám materiálu jde o mimořádně hodnotnou výhru, protože když dobře počítáme, tak při standardní objednávce dvířek za 10 000 korun ušetříte okamžitě 2000 korun. Tak rychle proměníte vzhled své kuchyně chytře a ještě za zlomek ceny více na www.dvířka.net a rozhodně tady tenhle ten poukaz nabídneme i zítra po 16. hodině.
2: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na rádiu Jih. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtete a co nás čeká ve vysílání dál, to znamená, jakmile odehrají další tři hity pro dobrou náladu, o které se postarají Sebastian, Sia a Kaigo. Pokud máte rádi poctivý kotlíkový guláš, tak rozhodně držte vlnu na jihu. My vám prozradíme, kde se tento víkend uskuteční soutěž o putovní pohár starosty místních hasičů. Tak držte vlnu.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členství

0: www.cc.eu.
1: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Prahy, Jižní Moravy, my vám rádi hrajeme hity pro dobrou náladu. Tohle to byl Kygo, za chvíli Safri Duo, nebo taky Jonas Brothers. A pozor, teď už slibovaná pozvánka, jdeme za jídlem, protože sbor dobrovolných hasičů Milotice zve v sobotu 27. června na soutěž ve vaření kotlíkového guláše o putovní pohár starosty SDH Milotice. Soutěžící budou připravovat guláš na ohni a kromě kuchařského umění si mají přivést také vlastní speciální ingredience. Vaření začne ve 13 hodin, hodnocení poroty odstartuje v 16 hodin. Soutěžní družstva se mohou přihlásit do 25. června, což je tedy do čtvrtku, ano, na e-mailu sdh.milotice@seznam.cz, ještě jednou sdh.milotice@seznam.cz. No a pro vás návštěvníky bude po celý den zajištěno samozřejmě také občerstvení. Tak do Milotic zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: V rámci Modrého úterý vás zveme na koncert poprokové kapely Soul Fine do Podivína. Zazní hity Stinga, U2, Beatles i R.E.M. v podání kapely, jejímž frontmanem je zpěvák z anglického Liverpoolu Git Maloney. Přijďte v úterý 23. června od 19.30 do amfiteátru Spolkového domu Podivín. Vstupenky zakoupíte na SMS ticket. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro moxady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Seníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Rádio Jižní Moravy, 16 hodin 54 minut, tak co si zahrajeme po 17. hodině, bude třeba Shakira, Hit Don't Lie. Bude s ní samozřejmě taky Wyclef Jean, Sám sebou užívám. A co se týká 90. bude Dr. Alban, It's My Life. Já jsem Vlastem Mancí, přeju vám krásné pondělní odpoledne, za chvíli další humoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že soud zpochybnil otevření dálnice D49. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy.

jsme totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: 5, 6, 7, 8.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Připravit? Pozor! Start! V sobotu 27. června ožije Kobylí nejen cyklistickým závodem Vinařská padesátka, ale i hudbou a skvělou atmosférou. Od 16 hodin startuje Vinařská padesátka Fest, hudební festival přímo v centru dění. Vystoupí Mechanic, Mackie Tribute, Highland, ACCZ, Top ACDC Tribute Show a chybět nebude ani afterparty s DJem Pepem. Více informací a vstupenky najdete na webu vinařská50fest.cz.
3: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
4: Ahoj děti!
5: Jdeme na Cibuláčik!
6: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
7: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
6: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
8: Vidíme se na Cibuláčiku!
7: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
1: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
2: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
0: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
1: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
2: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
0: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
4: Hezké ještě odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
5: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
6: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
7: Bzenecký zámek má za sebou opravu severní fasády a soud zpochybnil otevření dálnice D49. Na zámku ve Bzenci skončila další etapa obnovy, když dělníci odstranili lešení ze severní fasády. Tím jsou práce na této části opravy fasády dokončené. Pokračují také práce na budově dětské skupiny. Na její střechu dorazila břidlicová krytina ze Španělska, kterou vyžadují podmínky památkové péče. Provoz na nově otevřené dálnici D49 mezi Hulínem a Frištákem může do budoucna zkomplikovat soudní spor. Soud totiž rozhodl, že dopravní a energetický stavební úřad chybně odůvodnil svůj postup, když umožnil dokončení a otevření dálnice ještě před vyřízením odvolání spolku Egeria. Podle kritiků tak není stavební povolení pravomocné a úřad by měl zrušit i povolení k předčasnému užívání stavby. To by v krajním případě mohlo znamenat i uzavření dálnice. Ředitelství silnic a dálnic však ujišťuje, že D49 zůstává zatím otevřená a řidiči ji mohou dále využívat.
6: Rádio Jih. Počasí.
4: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. Ve Veselí nad Moravou, v Uherském Hradišti a v Boršicích měříte aktuálně 29 stupňů Celsia, ve Slavičíně je to potom 28. Zítra bude obloha skoro jasná až polojasná, zejména v průběhu dne občas i oblačno. Odpoledne a k večeru se místy může s menší pravděpodobností objevit přeháňka, případně i bouřka. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 28 až 31 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 26 až 29.
8: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
6: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme také na silnice. V Brně v Tuřanské ulici došlo ke střetu osobáku s motorkou. Provoz je tam částečně omezen, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: Když vidím ty ženské, dneska jeden bez kalhotek. 17 hodin, 8,5 minuty. Tak a co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu? Ve Zlíně si budou lidé moci půjčovat a vracet knihy kdykoliv během dne i noci. Krajská knihovna totiž chystá na svých pobočkách výdejní boxy a samoobslužná zařízení. Podrobnosti přeneseme na Rádio Jih hned poté, co dospívá Sám sebou užívám.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Nechýbá.
1: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a my míříme tam, kde nás ladíte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně totiž rozšíří své služby o výdejní boxy a samoobslužná zařízení. Na pobočkách Jižní svahy a díly si tak čtenáři budou moci knihy vyzvedávat i vracet také mimo běžnou otevírací dobu. Nový systém umožní fungování v režimu 24/7, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Součástí projektu budou dva výdejní boxy a dvě samoobslužná výpůjční zařízení. Modernizace za více než 1,3 milionu korun má být dokončena do konce roku 2026, přičemž většinu nákladů pokryje dotace Ministerstva kultury. Do Zlína zdravíme a přes 98 FM posíláme další hity pro dobrou náladu.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to a je to tady znovu. Jestli si chcete zkusit, jak bez stresu cestovat vlakem, jak se dostat do stavu, že je vám vlastně úplně jedno, že vám ujel vlak, tak to uslyšíte na Rádio Jih hned poté, co Kalete dospívá svoji hitovku C'est la vie. Tak držte vlnu na jihu.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovicích. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
3: Pozor, velká slevová akce tedy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě, a víte, co odstartovalo moje cestování vlakem? Jízdenka na léto od Českých drah. Úplně poprvé jsem její výhody okusil někdy v roce 2017 s týdenní jízdenkou po Česku a můžu vám říct, zamiloval jsem si to. Proč o tom mluvím? České dráhy znovu nabízejí tuto oblíbenou jízdenku na léto, se kterou můžete cestovat 7 nebo 14 dní neomezeně jejich vlaky po celé republice. Nemusíte řešit počet kilometrů ani kupovat další jízdenky, je vám najednou jedno, že vám ujel vlak, protože nasadnete na ten další a nastupovat a vystupovat můžete podle choti. Jízdenka od Českých drah platí během července a srpna a k dispozici jsou také zvýhodněné ceny pro děti, studenty, seniory nebo držitele inkarty. Pokud chcete během léta objevovat nová místa bez starostí, může být právě jízdenka na léto od Českých drah zajímavý tip na výletní sezónu vlakem. No a tipy, kam vyrazit, najdete také na mém webu www.výletyvlakem.cz. Tak se tam rozhodně mrkněte, z rádia Jih posíláme další hity pro dobrou náladu. A Vlasta Mancík se loučí, těším se zítra ve dvě.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
3: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportal.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Vodovody a kanalizace Břeclav rozšíří čistírnu v Hustopečích a vodárny v Brněnské Líšni přeruší dodávky vody kvůli výměně potrubí. Hustopeče investují přes 209 milionů korun do modernizace a rozšíření čistírny odpadních vod, aby zvládla další růst města Ifrem. Kapacita zařízení se zvýší z 9900 na 15 000 obyvatel. Součástí projektu bude nová biologická linka, dosazovací nádrž, dešťová zdrž i nové objekty pro zpracování kalů a vyšší stupeň čištění vody. Stavební práce odstartují letos v červnu, potrvají až do března roku 2028. Provoz čistírny přitom nebude přerušen. Na financování přispěje ministerstvo zemědělství 50 milionů korun a Jihomoravský kraj dalšími 6 miliony. Obyvatelé Brněnské Líšně budou od úterních 6 hodin ráno až do středeční půlnoci bez vody kvůli výměně potrubí a armatur. Nejvíce se odstávka dotkne výše položených domů a vyšších pater budov. Jinde poteče voda jen s nižším tlakem. Vodárny přistaví 4 cisterny pro základní potřeby, například u polikliniky na Horníkově. Lidé by se podle vodohospodářů měli předem zásobit, protože cisterny nepokryjí plnou spotřebu. Práce jsou technologicky náročné a zahrnují i kontrolu a zajištění kvality vody po opětovném spuštění systému.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Dnes večera v noci skoro jasno až polojasno, noční teplota 19 až 16, zítra skoro jasno až polojasno, v průběhu dne se občas udělá oblačno, odpoledná večer malá možnost lokálních přehánek a bouřek, a to zejména na jihozápadě kraje. Nejvyšší denní teplota 28 až 31 stupňů, na jihu Moravy ve Zlínském kraji naměříme maximálně 30.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
9: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
10: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
8: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
9: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
10: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
8: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: Česká rocková legenda Mňága a Žďorb míří do slovenské Skalice. Čerství držitelé ceny Anděl 2025 za nejlepší skupinu roku zahrají v pátek 26. června v O-Art centru Skalica. Nenechte si to ujít. Vstupenky zakoupíte na o.artcentrum.sk nebo na místě. Přijďte se pobavit v sobotu 27. června na koncert PSH, Maniaka a DJ Majka Trefika v přírodním areálu Dubňany. Vstupenky na koncert PSH v Dubňanech můžete zakoupit v předprodeji na ticketportál.cz nebo v restauraci na koupališti v Dubňanech, případně v den koncertu 27. června přímo na místě v přírodním areálu Dubňany. Užijte si první prázdninový víkend v Zoo Hodonín. Sobota 27. června odpoledne bude patřit dnu pro moksady. Připraveny jsou hry, výstava i komentovaná krmení. V neděli 28. června přijede do Zoo Hodonín kočovné divadlo s pohádkami Tak trochu jinak. Začátek v 18 hodin. Více informací na www.zoo-hodonin.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Ferbifest 2026. Velké Bílovice, Křástelka, zahraje Tublatanka, Harley, Alkehol, Civilní obrana, Zlučivoči, Gatecrasher. To je Ferbifest 2026. 27. června, Velké Bílovice, Křástelka.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před Ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s Ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz.
4: Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Moravo, poslední týden června se rozběhl, vy jste si hem a platíš je dnes v noci. Zůstane na Moravě jasno nebo polojasno s teplotami od 16 do 19 stupňů. V úterý pak stejně jako dnes polojasno, chvílemi i oblačno. K večeru s přeháňkami nebo bouřkou a teplotami od 28 do 31 stupňů.

0: 22. červnový, jinak pondělní večer na jihu, no a já mám dnes zásadní info pro přátele jedné stopy. Do Černčína u Bučovic se už příští víkend vrátí velký a oblíbený motosrázek. Jeho programu se budeme věnovat už za chviličku. Tak si na to počkejte a zatím mějte doma, v práci nebo i na cestách krásný večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Večerní vlna jihu, no a já mám pro vás, tak jak jsem slíbil, dnes info i z Černčína u Bučovic, kde v prostorách tamního výletiště proběhne další ročník parádního motosrázku. Patřit mu budou dny od 3. do 5. července a vy v rámci těchto dnů zažijete koncerty Rebelie, Ozzy Osbourne Revivalu, Stínů, kapely Naklid nebo Revivalu Metallica, Alkoholu nebo Linkin Parku. Nebude chybět výšťka, soutěž pití piva na čas, mis mokré tričko a spousta dalšího. Takže milovníci jednostopých krasavic, vyražte první červencový víkend na motosrázek do Černčína u Bučovic. Novinky z naší Moravy, pondělní večer v běhu a my přidáváme další hity pro dobrou náladu, tak buďte s náma. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.
2: 1, 2, 3.

0: pondělní večer Rádio Jich, no a já ještě dnes přidám pozvánku na velkou letní rokovou noc, která proběhne už tuto sobotu v Brankovicích. Parádní tip na sobotu tohoto týdne nabídnu za chviličku. Do té doby tu mám další hity, které pošleme vám všem pro lepší večerní pohodu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Poslouchejte Rádio Jich.

0: online. www.radiojih.cz.
1: Pozor, velká slevová akce tedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Farma Lang zahajuje samozběr česneku ve Velkých Bílovicích. Od 20. června za příznivého počasí, každý den od 7 do 19 hodin. Všechna pole značená z Velkých Bílovic. Cena jako loni 90 korun za kilo. Info na Facebooku Farma Lang.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: pondělí večer, zůstáváte si hem, no a já mám pro vás další parádní tip, tentokrát na sobotu tohoto týdne. Právě 27.6. proběhne v areálu Střelnice v Rankovicích velká rocková letní noc. Hrát bude kapela Vyprahlo Rock, starty ve 20 hodin. V provozu bude udírna grilla, k tomu i tombola, takže vyražte na velkou letní rockovou noc do Brankovic na Střelnici tuto sobotu 27. června. Bude to pecka. O dobrých zprávách, pohodě a skvělé muzice jsou večery na jihu, tak pojďme dál. Mám pro vás další svěží letní hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: pondělní 22. červnový večer na jihu startuje poslední červnový týden. Včera nám začalo léto, na dohled jsou prázdniny, prostě parádička. No a dnešní den navíc patřil ve jménem kalendáři Pavlám. No a zítra už své jmeniny oslaví Zdeňky, 411 Zdeníček žije na Hodonínsku, 419 na Břeclavsku, 288 na Kyjovsku, 664 na Zlínsku, 91 u nás na Bučovicku a 2481 Zdeníček žije v Brně. My jim přejeme vše nejlepší, pro zítřek gratulujeme a v rámci dnešního večera jedeme dál s hity pro dobrou náladu. Tak buďte s náma, jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Moravo, poslední týden června se rozběhl, vy jste si hem a platí, že dnes v noci zůstane na Moravě jasno nebo polojasno s teplotami od 16 do 19 stupňů. V úterý pak stejně jako dnes polojasno, chvílemi i oblačno, k večeru s přeháňkami nebo bouřkou a teplotami od 28 do 31 stupňů.

0: Rádio Jih, pondělní večer s datem 22.6. No a já vás dnes exkluzivně pozvu na další ročník Rockfestu, který budou hostit Křižanovice u Bučovic už tuto sobotu. Další svoji pondělní moravskou pozvánku nabídnu za chvilku, tak buďte u toho a užívejte večer s nejlepšími hity pro dobrou náladu. I dnes vás zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní večer na vlnách jihu běží, no a já dnes potěším i milovníky roku. V Křižanovicích u Bučovic totiž už v sobotu 27. června proběhne rockový a metalový festival. Den odpálí v areálu fotbalového hřiště přátelské utkání, které začne ve 13 hodin. Samotný rockový festival bude odpálen v 18 hodin a v rámci celé sobotní noci vám budou hrát Blend, Fanny, Ingot nebo Seven. Chybět nebude občerstvení a bude to velké, takže rockový festiák v Křižanovicích u Bučovic už v sobotu 27. června od 18 hodin v prostorách fotbalového hřiště. Pondělní večer v běhu, no a já už vám v tuto chvilku servíruji další hity pro dobrou náladu. Krásný večer vám z Hodonína přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jicha pondělí s datem 22.6. ve svém finále. No a já ještě dnes přidám pozvánku i na velkou oslavu výročí hasičů z Lovčic. Pozvánka už za chviličku. Do té doby mějte vy všichni si hem super večer. Ze studia vás i dnes zdraví Josef Pouda.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jich.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jich.
2: Více info na www.radiojich.cz.
1: Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Je to tak, pondělní večer na vlnách Jihu běží, no a já, jak jsem se zmínil, musím připomenout, že vy ještě v červnu budete moct zažít obrovskou oslavu 130. výročí založení hasičů z Lovčic. Ta proběhne už tento víkend, tedy 27. a 28. června. V rámci těchto dnů zažijete v Lovčicích ukázky hasičské techniky, letní noc naší formací Karel Gott Revival Morava, mši svatou, koncert dechové hudby Stříbrňanka a spoustu dalšího. Tedy 130 let hasičů v Lovčicích už 27. a 28. června. Ohni zmar, těšíme se na vás. V tuto chvilku ale platí, že pondělní večer na vlnách Jihu jede a my přidáváme další songy pro dobrou náladu. V Hodoníně s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: 518 345 678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Pondělní večer na jihu, 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě jasno nebo polojasno s teplotami od 16 do 19 stupňů. V úterý pak stejně jako dnes polojasno, chvílemi i oblačno, k večeru s přeháňkou nebo bouřkou a teplotami od 28 do 31 stupňů. Pondělí je ve finále, tak ho užijte v klidu a v pohodě ve společnosti nejlepších hitů jihu pro dobrou náladu. Z Hodonína vám parádní večer přeje Josef Bouda.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
0: Rádio Jih.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: 22. hodina, pondělí se nám krátí, vy jste si hem, no a já vím, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno nebo polojasno s teplotami od 16 do 19 stupňů. V úterý pak stejně jako dnes polojasno, chvílemi je oblačno a k večeru přehánka nebo bouřka s teplotami od 28 do 31 stupňů. Já už v tuto chvilku chystám další nálož nejlepších hitů jihu pro dobrou náladu, tak buďte s náma, jsme Rádio Jih.

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: sportovců. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Rádio Jih. Počasí.
1: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já mám pro vás předpověď počasí na dnešní noc a zítřejší den. V noci na Moravě jasno nebo polojasno s teplotami od 16 do 19 stupňů. V úterý pak stejně jako dnes polojasno, chvílemi i oblačno, k večeru s přeháňkou nebo bouřkou a teplotami od 28 do 31 stupňů. Pondělí s datem 22.6. se nám krátí a vymějte klidnou noc a ať už relaxujete, řídíte nebo ještě pracujete, zůstaňte s námi, jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Her flesh is red, fills my endless appetite.

0: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: slyšíte, volejte studio na 518-345-678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 23.6. Po zbytek noci bude na Moravě jasno nebo polojasno s teplotami od 16 do 19 stupňů. V úterý pak stejně jako dnes polojasno, chvílemi i oblačno, k večeru s přeháňkou nebo bouřkou a teplotami od 28 do 31 stupňů. Ze studia Rádia Jih posíláme další hity a přejeme pohodový zbytek noci a krásný úterní den, nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od EGA. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tvý cena www.radiojih.cz.

0: si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře. Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A tento týden v Tajemném jihu soutěžíme o 20% slevu na nová nábytková dvířka od firmy Dvířka z Koryčan. Proměňte vzhled své kuchyně chytře a za zlomek ceny. Více na www.dvířka.net.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace.